έτσι τράτσι. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na vlně Krokodýla si užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a my se společně jdeme podívat na jazyky a poslední studii. Ano, na celém světě se v současnosti používá přibližně 7500 jazyků, přičemž mezi nejrozšířenější patří angličtina, čínština, hinština, španělština, arabština a francouzština. A to jak z hlediska rodilých, tak nerodilých mluvčích. To zní jako velká spousta jazyků, ovšem ani zdaleka to není tolik jako někdejší historické maximum, kdy lidé mluvili desítkami tisíc různých řečí, napsala agentura Reuters. Tak, toliko jazyky, kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem, tak uvidíme, jak se nám dál bude dařit jazyky zdolávat. Tady u nás různé, nejenom angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu a tak dále, i ty další. Teď ale my budeme užívat si hit za hitem tady na Krokodýlu.

Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Brněnské zoo poprvé odchovali vzácnou užovku, i to probereme teď na vlně krokodýla. Brněnská zoologická zahrada zaznamenala významný chovatelský úspěch. Její pracovníci vůbec poprvé odchovali užovku sanmartinskou. Z 11 vajec se vylíhlo 9 zdravých mláďat, která nyní vyrůstají v chovatelském zázemí. A my je pak samozřejmě budeme moci okouknout, teď ještě ne. Těšme se pak na ně, vy se těšte na další ty tady u nás na krokodýlu a nezapomeňte o prázdninách vyrazit třeba právě do zoo.

0: přejeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
0: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Yes. Mopel, come on. Hey, Martinez. You ready, girl?
2: Come on.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Nedávno při cestě Brna směrem, když jsem šel kolem Nových Sadů, tak jsem si všiml zvláštních věcí a říkal jsem si, jejde, co to tak je, vypadá to zvláštně, co by to mohlo být. A ejhle, a najednou víme, a už se o tom mluví, pod budoucím bytovým domem v ulici Nové Sady se skrývala zapomenutá část historie Brna. Archeologové tam našli základy průmyslových budov z 18. století i dvě železniční točny, které kdysi pomáhaly s provozem jednoho z nejmodernějších překladí. Tak, už víme, co tam bylo. Teď tam bude krásný dům. Doufám, že se jim bude příjemně bydlet. Vám ať se příjemně poslouchá. Hit za hitem. Na Krokodýlu.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

matoval, povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

5 hodin 32 minut. Dobré ráno, dobrý den. Máme tady druhý den 32. týdne. Čtvrtek 4. srpna. Dominikové dneska slaví svůj svátek. Tonda Klas z Rádia Krokodil vám přeje dobré ráno. Tropická noc za námi, tropický den před námi. Pokud se nepletu, tropická noc je taková, kdy teploty neklesají pod 20 stupňů. Pokud se dobře dívám, tak na... to je hrozný. Na meteostanici na Brně na Lesné je v téhle chvíli 24 stupňů. Na Kraví hoře je 22 stupňů. Ano, teploty jsou už v téhle chvíli hodně vysoké a odpoledne se opět máme na co těšit. Mělo by to být v podstatě přes kopírák to samé, co včera. I zítra se čekají velmi podobné teploty. Pozítří, kdy to bude možná s drobnými přeháňkami, tak to bude opět k nějakým 35 stupňů. Ano, užíváme si opravdu horkých letních dnů, tak doufám, že to tak nějak dáme. Teď jsem si klikl na aktualizovat dnešní předpověď a píše mi to 39/40. No, tak prosím nás, dneska odpoledne vyhlásil bych zákaz vycházení, pokud to jde, samozřejmě. Na jihu kraje je 40, možná bude to asi úplně nepůjde všude, ale opět k tomu přistupujeme, takže to není ani asi úplně zdraví prospěšné. Hodně tekutin, co nejvíce do stínu a pokud možno, tak třeba jako dneska si vyběhnout maraton, to asi není to úplně právě ořechové. Co se týče silnic, pozorujte na trase z Brna ve směru na Třebíč, na příjezdu do Rosic leží v jízdním pruhu sražená srna. Tak, jak říkám, dejte na to pozor. Komu dneska budeme hrát? Tady nositelům jména Dominik a Dominika, jak jsem říkal, a taky třeba bývalý prezident Spojených států amerických Barack Obama dneska slaví 65. narozeniny. Přátelé, doufám, že to tak nějak zvládneme. Dobré ráno.

0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: 3,5 minuty před 6:45. Dobré ráno. Zahajte větrání, pokud jste ještě nezahajili, všechno otevřít, vyfoukat, vyvětrat a pak zavřít, protože dnešní nejvyšší odpolední teploty mají být 36 až 39. Na jihu kraji výjimečně až 40 stupňů. Čeká se jasno nebo skoro jasno. Dobré ráno.
2: Již od středy v nabídce. Flora 400 gramů za 49,90 a sedlčanský hermelín 80 gramů za 29,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
0: Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: J-Lo.

0: Gustavo Lima a balada na krokodýlu. Dobré ráno, dobrý den, bude 6 hodin, za půl minuty máme úterý 4. srpna, Dominik dneska slaví svůj svátek. Dobré ráno z krokodýla přijí Petra Papančevová.
1: A Tonda Kalá, hezké ráno a Kometa otevře novou halu 10. ledna hokejovým šlágrem se Spartou, to jazyku mám tak víc už za chvilku.
0: Co si dáme po 6. například bude Jennifer Lopez, David Guetta. Budou i Queeni. A taky třeba Miraj. Jak se nám kde ochladilo, tak například v Bystřice pod Hostýnem, tam mají, nevím, jestli vidím dobře, no asi vidím, 28 stupňů. To jako žádný velký chlad není. Jinak ty teploty jsou samozřejmě nad 20 stupni, nebo samozřejmě třeba v Jihlavě, tam mají 15,5, tam mají krásný chládek. Odpoledne čekáme 36 až 39, na jihu kraje výjimečně až 40 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké úterý.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hokejová Kometa Brno začne na začátku příštího roku využívat při domácích extraligových zápasech novou multifunkční halu na výstavišti. Majitel klubu Libor Zábranský včera na zahájení přípravy mužstva na ledě oznámil, že nic nebrání tomu, aby tým v T-Mobile aréně odehrál 10. ledna 2027 první zápas proti Spartě. Do té doby bude Kometa nastupovat nadále v dosavadním působišti Winning Group aréně. Odbory pracovníků veřejného sektoru znovu vyzvali vládu a premiéra Andreje Babiše k jednání o navýšení platů pro příští rok. Ministerského předsedu žádají o stanovení termínu schůzky. Připomněli, že se žádostí o zahájení vyjednávání přišli poprvé začátkem dubna. V červenci je premiér odkázal na ministra práce Aleše Juchelku a zmínil hledání případného termínu v září. Rozsáhlý lesní požár západně od francouzského Bordeaux v posledních dnech obnažil desítky granátů ze druhé světové války. Některé z nich zřejmě i vybuchly. Rozloha spálené plochy v zemi už překonala dosavadní rekord z roku 2022. Golfistka Sára Kousková se po životním 12. místě na majoru British Open posunula ve světovém žebříčku o 36 míst. V novém vydání patří aktuálně nejlepší české hráčce 149. pozice.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Martina.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Pozorněte na dálnici D1 na 201. kilometru směrem od Vyškova na Brno. V pravém jízdním pruhu tam leží pneumatika. Na trase z Brna na Třebíč na příjezdu do Rosic dejte pozor na sraženou crnu, leží v jízdním pruhu. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 6:03 raní a k tomu úterý 4. srpna. Dobré ráno přejeme. Během chvíle vám prozradíme, kde se dneska můžete těšit na osvěžení zdarmiko a taky se mrkneme tak trochu do historie. Chystáme kalendárium tady u nás na Krokodýlu. Tak dobré ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pane Pávek, proč dneska nepijete? Teď dneska řídí vaše žena. No právě proto.

0: kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 9 minut k tomu, pojďme se podívat do historie na 4. srpen. 4. srpna roku 1306 český král Václav III. Byl zavražděn v Olomouci a dynastie Přemyslovců vymřela po meči. V roce 2004 byla jmenována vláda v čele se Stanislavem Grossem. V roce 2015 při železniční nehodě u Hrožďovic bylo zraněno na 50 lidí. A v roce 2021 tři lidé zahynuli a desítky byly zraněny při srážce vlaků u Milavči. Pojďme se mrknout do světa, co tam stojí za zmínku. Je toho poměrně dost, ale co by nás třeba mohlo zajímat, tak třeba v roce 1704 ve válce o španělské dědictví Angličané a Nizozemci obsadili Gibraltar. V roce 1783 při výbuchu japonské sopky Asama zahynulo kolem 1400 lidí. V roce 1789 v rámci Velké francouzské revoluce bylo zrušeno poddanství a šlechtická privilegia. V roce 1790 byla založena pobřežní stráž Spojených států amerických. Ano, už tak dávno. V roce 1851 misionář a badatel David Livingstone dosáhl horního toku řeky Zambezi. V roce 1863 ve slovenském Martině bylo založeno národní kulturní sdružení Matica slovenská. V roce 1964 během vietnamské války severní Vietnam údajně napadl dva americké torpédoborce v Tonkinském zálivu. To se stalo záminkou ke zvýšení americké vojenské přítomnosti ve Vietnamu. V roce 2020 v přístavu města Bejrútu, hlavním městě Libanonu, došlo k masivní explozi skladu pyrotechniky a hnojiv. Ta videa oběhla celý svět, že to tak najednou všechno lehlo doslova a do písmene popelem. Kdo dneska slaví narozeniny? Bývalý americký prezident Barack Obama dneska slaví 65. narozeniny. Meghan Merkel, která se přivdala do královské britské rodiny, ta dneska slaví narozeniny 45. Co se týče svátků, tak dnes slaví svátek Dominik a Dominika. A pranostika praví, parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu. Tak pokud má být dneska plus 40 a tam to potom přesný opak, tak minus 30? No uvidíme, necháme se překvapit. Pokud dneska slavíte, tak my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.

0: 9 minut, bude půl sedmé, skoro kudiva, přejem dobré ráno. Před 20 minutami jsem říkal, kolik je kde stupňů a říkal jsem mi, kolik je v hlavě. Napsala mi Mirka přes naši aplikaci. Krásné ráno, zdravím vás do studia, trochu jste se nějak pomýlili s tím počasím. Já vidím, že v hlavě je 19 a ne 15 a půl. Ahoj Mirka z hlavy. Mirko, děkujeme. Ono záleží na tom, odkud člověk bere ty informace. Já tady mám oficiální meteostanici Českého hydrometeorologického ústavu, která je umístěna v Hruškové dvory a tam je v téhle chvíli necelých 16 stupňů. Takže, ale i tak, děkujem, je zkrátka teplo a teplo bude, protože podle meteorologů dneska bude 36 až 39 stupňů, na jihu kraje výjimečně až 40 stupňů. Dobré ráno.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. Provoz na hlavní spojnici mezi Brnem a Svitavami omezuje nová uzavírka. Dělníci opravují silnici číslo 43 mezi Sebranicemi a odbočkou k průmyslové zóně. Dopravu tam budou do soboty řídit semafory. Včerejší odpolední teplota ve Strážnici na Hodonínsku už ve 14.50 překonala rekord Moravy a Slezska. Meteorologická stanice tam naměřila 39,9 stupně Celsia. Dosavadní maximum pro Moravu a Slezsko 39,7 stupně pocházelo z 8. srpna 2013 v Rodu nad Dyjí. V Dublinu bude dnes odpoledne pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který minulý týden ve věku 56 let zemřel při nehodě na motorce. Smuteční obřad se bude konat v katedrále svatého Patrika. Zájem o vstupenky na letní olympiádu 2028 v Los Angeles projevilo 12 milionů lidí. Zájemci jsou ze všech 50 států Spojených států a dalších 200 zemí světa. Je po přehledu zpráv pěkné ráno.
0: 7 minut a bude půl sedmé.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Ano, každý den rozdáváme 103 probiodrinků brněnské firmy Pala 21. Je to probiotický nápoj vhodný pro celou rodinu, tedy včetně dětí a také těhotných žen. A kde se rozdávalo včera, kdo dostal a jak vám chutnalo?
2: Krokohlídka osvěžuje na náplavce, biodrinky pro vás.
3: Jmenuji se Eva Polášková, pracuji tady na náplavce jako toaletářka. Děkuji Radio Krokodýl za dobré pití a moc vás zdravím. Mám vás moc ráda.
4: No dobrý den, já vás zdravím. Tak jsme na návštěvě v České republice, já jsem Jitka a teď si zrovna dáváme drink, pro biodrink a super. A osvěžil. Děkujeme moc.
1: Není zač, dneska nás dopoledne vyhlížejte na Moraváku, tam budeme rozdávat osvěžení zadarmiko.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, musím říct v téhle chvíli klidné silnice. Možná drobný problém, pozor, na trase z Brna na Třebíč na příjezdu do Rosic je tam sražená srna ležící v jízdním pruhu, jinak by to snad mělo být všechno. Hustější provoz je křížení D1, D2, ale není to nic hrozného. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádia Krokodýl.
1: 5,5 minuty po půl sedmé jdeme za dětmi a ptáme se jich, na co je mixér.
2: Aby lidi mohli mixovat třeba horkou čokoládu, aby ještě dělali buchtu.
3: Že můžeme rozmixovat vajíčka.
4: Třeba můžeme vážit mouku.
5: Že si můžeme udělat šťávu z jablíček, třeba maminky.
6: Mohla by mixovat jahody,
7: mixérovat maliny.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
8: No je to nejlepší po ránu.

0: Krokodýlu 6 minut před 6:45, venku máme teplo, teploty už jsou přes 20 stupňů, i když někde víc, někde míň. Dívám se, že tady Bystřice nad Pernštejnem meteostanice hlásí 15,1. Odpoledne to bude víc než jednou tolik. Na jihu kraj výjimečně až 40, jinde výrazně méně, 36 až 39.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Hezké ráno. V části Bohunic od včerejška platí modré zóny. Týkají se například Dlouhé a Ukrajinské ulice, parkovišť mezi Paneláky a ulice Lány. Osová je v modré zóně v jednom místě, kde se napojuje na Jihlavskou. Případů onemocnění salmonelózou je oproti loňsku víc. Od začátku roku jich hygienici na Jižní Moravě evidují 446. Za stejné období loni to bylo 327 případů. Kvůli přetrvávajícímu suchu zvýšil Vyškov počet pracovníků, kteří se starají o zalévání stromů a zeleně. Suchem nejvíce trpí břízy a smrky. Prvním tréninkem na ledě včera začala příprava hokejové Komety na novou sezónu. Vedle ji majitel a zároveň staronový trenér brněnského mužstva Libor Zábranský. Je po přehledu zpráv pěkné ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 11 minut a bude 7, přejem dobré ráno.
2: A už brzy to vypukne na náměstí Svobody od 14. do 16. srpna. To ožije lidovými tradicemi. Do centra dorazí více než 250 krojovaných zástupců chas ze 23 městských částí a zapojí se do vůbec prvních celoměstských hodů. Třídenní program nabídne slavnostní průvod, cymbálovou muziku, moravskou besedu i další folklorní vystoupení. Hody vzešly z projektu participativního rozpočtu, který se zabýval obnovou tradic Brněnska. Tak se těšíme 14. a 16. srpna na náměstí Svobody.
0: Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: George Ezra, Green Green Grass na rádiu Krokodil minutu před 7 hodinou raní. Petra má nachystané další zprávy. Dobré ráno.
1: Hezké ráno a policisté pátrají po skupině agresorů, kteří stloukli ostrahu na nádraží v Brně, i o tom už za chvilku.
0: Co si dáme po 7? Například Jennifer Lopez. David Guetta, Alphaville, Ava Max. A taky Kabáty, Pohodu. Máme tam teplo a teplo bude ještě větší. Co se týče meteostanic, tak například v Brně nám to hlásí třeba na Kraví hoře, nebo pardon, na Lesné 21,3, ale v Tuřanech to hlásí už stupňů 25. Ono taky záleží na tom, jestli je to mezi budovami, vedle, jak jsou ty budovy nahřáté, však to znáte. Odpoledne nás čekají velmi vysoké teploty 36 až 39, na jihu kraje výjimečně až 40 stupňů.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policisté pátrají po skupině agresorů, která v sobotu večer napadla pracovníky ostrahy u hlavního nádraží. Dvojici výtržníci strhli na zem, kopali do ní a byli jí pěstmi. Před příjezdem policistů a záchranářů utekli. Oba napadení muži byli zraněni a záchranáři je převezli k ošetření do nemocnice. Pro překlenutí výpadku v dodávkách léčivého přípravku s tamoxifenem na léčbu rakoviny prsu ministerstvo zdravotnictví umožní lékárnám z neporušených blistrů sestavovat nová balení. Ta budou odpovídat předepsanému dávkování a síle dostačující na přibližně dvouměsíční léčbu pacientek. Tisíce lidí se včera v Dublinu účastnili veřejného rozloučení s irským zpěvákem Glennem Hansardem, který zemřel minulý týden ve věku 56 let při nehodě na motorce. Dnes odpoledne bude v katedrále svatého Patrika pohřební obřad. Také ten bude otevřený veřejnosti. Hokejisté Kladna zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezónu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na led s kompletním kádrem, ale bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra. V roli hvězdných hostů z NHL se s týmem v těchto dnech připravují také golman Daniel Vladař z Filadelfie a Radko Gudas z Floridy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, začíná Martina.
3: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D46 na 6. kilometru ve směru z Olomouce na Vyškov stojí odstavené osobní auto, dejte tam pozor. Na trase z Golčova Jeníkova na Havlíčku v Brod se v obou směrech zdržíte před omezením u Radostína. A kolony jsou také na trase z Pelhřimova na Humpolec v úseku Velký rybník Vystrkov. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
0: Martino, děkujeme. Pozor, v Brně je křižovatka ulic Srbská Berkova. Tam se srazila dvě osobní auta. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 7 hodině, na ní chystáme brněnské Hantec. Dneska budeme hrát o 2 vstupenky na představení Kůň, pátý element. Už během chvilky přejeme dobré ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Pistole. Loka.

0: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Manželka jednou takhle přijede z práce domů a povídá manželovi: drahý, v karburátoru je voda. Voda v karburátoru? To je divný. Opravdu, v karburátoru je voda. Prosím tě, ty ani pořádně nevíš, co je to karburátor. A kde jsi nechala auto? V bazénu.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut k tomu, ve hře jsou v téhle chvíli u nás na Krokodýlu dvě vstupenky na představení Kůň pátý element, což je představení plné kaskaderských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. Pokud chcete, můžete volat Krokodýla 603 103 103, linka je volná. A na cože se to dneska, Žanek, ptá?
2: Gomidze, co to znamená štingorovat Havaj?
3: A já myslím, že ty to určitě znáš. To. Ty jsi to určitě někdy dělal, ne?
1: Já nikdy. Uvidíme, co Brňané, těch jsme se zeptali.
4: Utlat si postel.
5: Podle mě to je jít na koupák. Jet na Havaj.
6: Nosit letní oblečení.
3: Teda.
1: Je zajímavé, že vůbec nikdo netušil.
3: A já tak... to vím, chápeš to, že já to opět vím už druhý den po sobě.
1: Dobře. Radio Krokodýl, dobrý den. Děkujeme, nashledanou.
3: Pan Tutal.
1: Pan Tutal to nebyl. Ten správný s odpovědí, tak zkusíme to ještě jednou. 603 103 103, telefon sem k nám. Krokodýl, dobrý den.
7: Ale zdravím. Karel, ahoj.
1: Karel?
7: Karel, no.
1: Jo, Karel, bylo to špatně rozumět. Karle, co to znamená štengrovat Havaj?
7: Já si myslím, že provokovat ženskou.
2: Štingrovat Havaj znamená provokovat dívku.
1: Si... Děláš to někdy?
3: Z vlastní zkušenosti?
7: No, dělal jsem to za mládí.
1: Jasně, kdeže loňské sněhy jsou. Prosím tě, vyhrál si dvě vstupenky, tak gratulujem.
7: Díky, děkuji.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Rádiu Krokodýl, 19 minut po 7. Než se vrhneme na počasí, pozor na ulici Žabopřeská, u sjezdu na Hlinky ve směru výstavišti je dopravní nehoda, tak prosím pěkně dejte tam pozor. A tyto počasí, no je tam teplo a teplo bude. Meteorologové dneska očekávají odpoledne 36 až 39 stupňů, na jihu kraji výjimečně až stupňů 40.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Hezké ráno. Brněnská Kometa začne v lednu využívat při domácích extraligových zápasech novou multifunkční halu na výstavišti. Majitel klubu Libor Zábranský oznámil, že nic nebrání tomu, aby tým v T-Mobile aréně odehrál 10. ledna první zápas proti Spartě. Známý český šéfkuchař Jaroslav Sapík skončil kvůli těžké sepsi na áru nemocnice na Homolce, kde lékaři bojovali o jeho život. 73-letý kuchař, který vařil několika českým prezidentům i papeži Janu Pavlovi II., se nyní zotavuje. Jihokorejský prezident Lee Jae-myung dnes vyzval úřady, aby posílili podporu obyvatelům postiženým rekordní vlnou veder, která v posledních dnech zemi zasáhla. Zároveň upozornil, že počet obětí vzrostl na 16. Čeští hokejisté podlehli v úvodním utkání Hrinka Grécky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu týmu Spojených států 4-6. V přípravě na prestižní akci odehráli 3 zápasy a ani jednou neinkasovali. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda z Třebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
4: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
5: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
6: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.

0: Fandíme s vámi. 7 hodin 29 minut k tomu fandíme brněnskému fotbalu a máme skvělou zprávu, protože brzy budeme soutěžit o další vstupenky na domácí zápas Zbrojovky Brno.
1: Už v pátek čeká Zbrojovku na stadionu Na Srbské utkání s Libercem a výkop je v 19 hodin.
0: Ruku na srdce, když jste možná viděli rozlosování ročníků, jste si říkali, první dva zápasy doma Sparta venku Plzeň, tak to bude dvakrát klepec. Jak jistě víte, v prvním zápase jsme porazili Spartu 3-1 a v tom druhém si vezeme z Plzně bod za remízu 1-1. Tak tedy v pátek Na Srbské proti Liberci výkop v 19 hodin a až přijde ten pravý čas, tak volejte Krokodýl a vyhrajte vstupenky právě vy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, začíná Martina.
3: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D46 na 6. kilometru ve směru z Olomouce na Vyškov stojí odstavené osobní auto, dejte tam pozor. Na trase z Golčova Jeníkova na Havlíčku v Brod se v obou směrech zdržíte před omezením u Radostína. A kolony jsou také na trase z Pelhřimova na Humpolec v úseku Velký rybník Vystrkov.
0: Martino, děkujeme, pojďme se také podívat do linky řidičů, a to na Žabovřeskou.
4: Ahoj, tady Petr Brno, pro všechny, kdo jedete po Žabovřeské směrem na Pisárky, tak u sjezdu na linky je dopravní nehoda dvou aut, jedno z těch aut zasahuje do levýho pruhu, tak si dejte pozor, tam nejste jako třetí. Čau.
0: Děkujeme, čau, jinak jenom zdržení asi tak 10 minut. A taky máme hlášenou nehodu z křižovatky ulic Srbská Tyršova, Berkova, kde se srazila dvě osobní auta.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl.

0: Espresso macchiato.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: 4 minuty po půl osmé, jdeme za dětmi.
3: A ptáme se jich, proč se lidé, kteří se mají rádi, objímají.
4: Protože jsme dlouho od sebe, třeba máma je v práci a potom je ráda, že nás zase vidí.
5: Protože třeba je někde daleko, někam jede daleko a pak je zase vidí ty děti.
6: Protože se milujou.
7: Protože mají svatbu.
8: Protože se jim narodí miminko.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

7 hodin 38,5 minuty. Na Krokodilu se mrkneme, jak to vypadá s počasím. Blatnice pod Svatým Antonínkem, to je kousek Veselí nad Moravou, tam mají v téhle chvíli 30 stupňů. To my máme v Brně o něco

0: ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který svou vinu odmítá. Obžalovaným hrozí až 18 let. Útok na 15-letého chlapce, který se nedávno odehrál na parkovišti u obchodního centra ve Vyškově, vyšetřuje policie jako podezření z výtržnictví, nevylučuje rozšíření právní kvalifikace. Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Oleksandrou Olinokovou 6-4 a 6-4. Nikola Bartuňková při debitu na tomto turnaji kategorie WTA 1000 porazila v prvním kole 7-5 a 6-4 domácí Kanaďanku Bianku Andreskuovou. Je po přehledu zpráv pěkné ráno.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Hej, vybral jsem si skvěle.
1: www.klimastyle.cz.
3: Festival Planet Brno na Kravýhoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Řecký ostrov Levkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem. Nejlepší je s Pelikánem.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Dlažby Dyton, nejširší výběr povrchů a barev, slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA plus stavebniny. Více na aastavebniny.cz.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Nové Penny Brno, Bohunická. Zítra 5. srpna otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro pivo Starobrno Medium, půl litru jen za 9,90, nebo slunečnicový olej, litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Brno, Bohunická. Penny.
12: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: let.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: 11,5 minuty a bude 8 hodin z Krokodýla. Přejem dobré ráno.
3: A představte si to, lidé, kteří mluví minimálně dvěma jazyky, tak stárnou z neurologického hlediska pomaleji než ti, kteří používají pouze rodný jazyk. Alespoň s tím přišel mezinárodní výzkum vědců. Učení cizích jazyků prý mozek procvičuje a nenechá ho zakrnět. Takoví lidé pak mají podle expertů daleko větší šanci na to, že u nich nepropukne Alzheimerova choroba. A když jsem tady ten článek četla, tak si představ, tam byla paní, která uměla 52 jazyků. Jich tolik ani neznám jako.
2: 52 jazyků? Mm-hmm. Tak ta bude žít do 150
3: ano,
2: let.
3: Ano, ale bude strašně chytrá.
2: Dobré ráno.
1: Krokodýl.

0: Vyložení letní hit z roku 1997 tady u nás na Krokodýl Aqua a Barbie Girl. Minuta a půl a bude těch 8.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na léto z Café Práh. Dnes se můžete těšit na open air koncert před kavárnou, na kterém zahraje pražská kapela Mitři.avi, brněnský písničkář Ivo Cicvárk s kapelou Živo a také folková skupina DNA Brno. Začátek v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
0: Za minutu bude 8, jsou připraveny na Krokodýlu další zprávy, které má Petra. Dobré ráno.
4: Hezké ráno a v části Bohunic začaly platit modré zóny. Podrobnosti o tom za chvilku.
0: Po 8. Taylor Swift. Lara Fabian. A taky duet Terezy Maškové a Marka Lambory. Když vidím náš co dnešní počasí, tak to bude velmi horké, meteorologové to upřesnili. 37 až 40 nás dneska čeká a déšť ten nás dneska nečeká.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: V části Bohunic od včerejška platí modré zóny. Týkají se například Dlouhé a Ukrajinské ulice, parkovišť mezi Paneláky a ulice Lány. Osová je v modré zóně v jednom místě, kde se napojuje na Jihlavskou. Pro lidi bez vyřízeného oprávnění tak za parkování platí hodinová sazba přes noc. Do konce roku magistrát plánuje zóny v Bohunicích i v sousedním Starém Lískovci ještě několikrát rozšířit.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
4: Archeologická stanice v Těšeticích Kyjovicích na Znojemsku má nové archeobotanické laboratoře, depozitáře i unikátní systém, který umožňuje takzvané plavení vzorků. Modernizace zázemí pro vědce z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je rozdělena do tří etap.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
4: Kvůli přetrvávajícímu suchu zvýšil Vyškov počet pracovníků, kteří se starají o zalévání stromů a zeleně. Suchem nejvíc trpí břízy a smrky. Kvůli nutnosti zavlažovat letos i tříleté dřeviny vzrostla spotřeba vody. Zatímco před několika lety by stačilo okolo 6 metrů krychlových vody na den, teď je to zhruba dvojnásobek. Prvním tréninkem na ledě včera začala příprava hokejové Komety na novou sezónu. Vedl ji majitel a zároveň staronový trenér brněnského mužstva Libor Zábranský, který řekl, že jeho klub nemůže mít nikdy menší cíle než zisk titulu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, slovo dostává Martina.
6: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 směrem od Bratislavy vás čeká 3,5 kilometru dlouhá kolona. Na dálnici D52 na 22. kilometru směrem od Brna na Pohořelice stojí odstavené nákladní auto, projíždějte tam opatrně. Na trase z Golčova Jeníkova na Havlíčku v Brod si postojíte v kolonách před omezením u Radostína a stejně tak čekejte kolony na trase Pelhřimov Humpolec v úseku Velký rybník Vystrkov. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Martina Podleská.
0: Martino, děkujeme, pozor ještě v Chudčicích, tam se střetlo osobní auto s motorkou, provoz je tam částečně omezen.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Na Krokodilu je připraveno 114 300 korun českých za to, když odhalíte náš krokodýlí zvuk. Soutěžit budeme už za malý moment, tak buďte s námi. Dobré ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Manželka povídá: drahý, co myslíš? Bez podprsenky vypadám lépe? Manžel skloní noviny a povídá: jo, zlatíčko, vyrovnalo ti to vrásky v obličeji.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 minut po 8 hodině ranní je na Krokodýlu připraveno 114 300 korun českých.
2: A kdo je chce vyhrát, tak volá studio 603 103 103.
1: A první, kdo se dovolá, úhodné peníze vyhraje. Krokodýl, dobrý den.
3: No, dobrý den.
1: Dobrý den, Radio Krokodýl.
3: Tady je Dana.
1: Dobrý den, Dano. Jak se těšíte na dnešní horký den?
3: No, vůbec ne.
1: Jaké máte tipy, abyste to přežila ve zdraví?
3: No, tak já bych tipla, že je to nabírání kukuřičných lupinků lžící.
1: Dobře, tak jdeme teda posnídat kukuřičné lupinky. Podle vás to zní takhle. Necháme si
2: chutnat. Fantazii se meze nekladou.
1: Co říká arbitr?
2: Tak lupinky to nejsou, bohužel.
1: Je nám líto, není to správně, mějte se moc hezky. Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál.

0: Swift na rádiu Krokodýl 11 minut před 8:30. Kousek od Brna v Tvarožné už mají v téhle chvíli 29 stupňů. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty 37 až 40 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. Provoz na hlavní spojnici mezi Brnem a Svitavami omezuje nová uzavírka. Dělníci opravují silnici číslo 43 mezi Sebranicemi a odbočkou k průmyslové zóně. Dopravu tam budou do soboty řídit semafory. Včerejší odpolední teplota ve Strážnici na Hodonínsku už ve 14:50 překonala rekord Moravy a Slezska. Meteorologická stanice tam naměřila 39,9 stupně. Dosavadní maximum pro Moravu a Slezsko 39,7 stupně pocházelo z 8. srpna 2013 z Brodu nad Dyjí. Falešné archeologické naleziště s pozůstatkem antického amfiteátru si vybudoval podnikavý Ital, který od nic netušících turistů několik let vybíral vstupné ve výši 1000 korun. Se svou atrakcí pronikl až do jednoho turistického průvodce. Nakonec se ale na vše přišlo a skončil ve vězení. Zájem o vstupenky na letní olympiádu 2028 v Los Angeles projevilo 12 milionů lidí. Zájemci jsou ze všech 50 států Ameriky a dalších 200 zemí světa. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
0: 10 minut a bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Rádio Krokodýl.
5: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest. Hřiště Sokolnice 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
8: Mirá,
7: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
8: Migové,
7: Harley,
8: Single X,
7: Tomáš Klus.
8: Jdeme na Hrady.
7: 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Je dobré mít parťáka při práci.
13: Vaše nejvěrnější rádio.
12: Stále s vámi.

0: silou jižní Moravy.
1: Máme 8:30 a i dnes vás budeme osvěžovat.
2: Máme pro vás 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Jsou to probiotické nápoje vhodné pro celou rodinu, včetně dětí a těhotných žen.
1: A kde, že jsme rozdávali včera?
3: Krokohlídka osvěžuje na náplavce, biodrinky pro vás.
4: Jmenuji se Eva Polášková, pracuji tady na náplavce jako toaletářka. Děkuji Radio Krokodýl za dobré pití a moc vás zdravím. Mám vás moc ráda.
5: No dobrý den, já vás zdravím. Tak jsme na návštěvě v České republice, já jsem Jitka a teď si zrovna dáváme drink, probiodrink a super. A osvěžil. Děkujeme moc.
1: Dneska budeme rozdávat biodrinky dopoledne na Moraváku v Brně. Tak se stavte.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Na silnice vyrazíme společně s Martinou.
6: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 směrem od Bratislavy vás čeká 3,5 kilometru dlouhá kolona. Na dálnici D52 na 22. kilometru směrem od Brna na Pohořelice stojí odstavené nákladní auto, projíždějte tam opatrně. Na trase z Golčova Jeníkova na Havlíčku v Brod si postojíte v kolonách před omezením u Radostína a stejně tak čekejte kolony na trase Pelhřimov Humpolec v úseku Velký rybník Vystrkov.
1: Jak to vypadá, Žabovřeská je dneska začarovaná, je tady další nehoda, tentokrát ve směru na Královo pole za nájezdem z ulice Hlinky, kde se střetla dvě osobní auta. S kolonou počítejte v podstatě už od tunelů. Ano, je to tam poměrně hodně plné, tak přejeme šťastnou cestu a taky hodně trpělivosti.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5 minut po půl deváté jste s Krokodýlem a my jdeme za dětmi.
2: Máme tematickou otázku k těm vedrům. Ptáme se dětí, proč se musí člověk umývat.
3: Aby neměl nějakou nemoc.
4: Aby neměl na ruce bacily.
5: Kdybys na něco šáhnul a pak si neumyl ruce, tak bys měl v pusince bacily.
6: Puse bacily a potom nastydla a mohla by si mít angínu, když by si olízla ruce.
7: Aby neměl žloutenku.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Máme 8,5 minuty po půl deváté, vy posloucháte Rádio Krokodýl a pokud se třeba nahoru stane, že zařveme, nedivte se, máme otevřený okno, větráme a lítají nám tady dvě vosy.
1: Jo, dvě dokonce.
0: Ano, dvě tady lítají. Jak je venku? Teplo, už teď máme v centru Brna 25. Odpoledne se po Moravě čeká 37 až 40.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Hezké ráno, pokud se dnes vydáte do brněnské zoo, ve výběhu neuvidíte kapibary a tapíry. Důvodem jsou probíhající stavební práce. Bosonožské náměstí v Brně je po dokončení druhé a třetí etapy kompletně hotové. Promenádní prostor ve tvaru kapky spojují dvě zrestaurované sochy, svatý Florián a svatý Jan Nepomucký. Celkové náklady dosáhly 35 milionů korun. Slavnostní otevření se uskuteční ve čtvrtek v 17 hodin. Úřady dnes zatkly 37-letého muže,

0: 1. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
1: Již od středy v nabídce. Flora 400 gramů za 49,90 a sedlčanský hermelín 80 gramů za 29,90. Najdete v prodejnách Rapo.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
8: No je to nejlepší po ránu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice.

0: a pánové, Blbec nakonec.
1: 11,5 minuty a bude 9 a my se tak trochu netradičně půjdeme vykoupat.
2: Více už mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům do studia Rádia Krokodýl. Překvapivý pohled se naskytl muži z jihu Brna, když se v sobotu ráno podíval oknem na svoji zahradu. Spatřil tam totiž cizího muže ve spodním prádle, jak se koupe v jeho bazénu. Na uzavřený pozemek rodinného domu se prý dostal přes více než dvoumetrovou zeď. Svlékl se do spodního prádla a šel si zaplavat. Zatímco nejbližší hlídka městské policie spěchala na místo, volající na lince 156 doplnil, že mladík vylezl z vody a stále téměř nahý kopal do prosklených dveří a snažil se dostat do domu. U toho prý rozbil skleněnou tabuli a pořezal se na noze. Strážníkům majitel na dálku otevřel vrata do dvora a ti 20-letého muže dopadli. Nadýchal jim přes 2 promile alkoholu, byl zmatený a svoje chování neuměl smysluplně vysvětlit. Předali ho jako podezřelého z trestného činu a protože skutečně mírně krvácel, přivolali k ošetření zdravotníky. Přeji pěkný a pokud možno příjemně strávený tropický den a těším se brzy na slyšenou.
1: Děkujeme.
2: To byl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší.

0: Kesha, TikTok na Rádiu Krokodýl, minutu a čtvrt před 9:00.
1: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na kytarový festival do Brna. Dnes večer se vám představí kytarista George Caballero z Peru od 20 hodin na Nové Radnici. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na guitar.cz.com.
0: 50 vteřin schází do 9. hodiny ranní. Máme úterý 4. srpna. Petra nachystala další zprávy. Hezké dopoledne.
4: Hezké dopoledne a v centru Brna je nový platební automat, přes který se dají uhradit třeba správní poplatky. Podrobnosti o tom za chvilku.
0: Co dáme po 9? 90. v 9, tedy muziku z 90. let. Například bude Puff Daddy. Shinny O'Connor. A taky Michael Jackson. Pokud ještě větráte, už bych to možná zavřel, venku začíná být poměrně dost teplo, někde už to atakuje 30 stupňů, ale bude ještě víc. Dneska odpoledne se čeká 37 až 40.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Na Dominikánské ulici byl nově zprovozněn platební automat, který lidem umožní pohodlně uhradit správní i další poplatky bez čekání na pokladně. Stojí vedle elektronické úřední desky. Platit v něm lze kartou. Automat na Měnínské ulici nadále umožňuje platbu kartou i v hotovosti. Krajský soud v Brně obdržel obžalobu 4 lidí kvůli bitcoinové kauze. Týká se i bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který svou vinu odmítá. Obžalovaným hrozí až 18 let.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
4: Útok na 15-letého chlapce, který se nedávno odehrál na parkovišti u obchodního centra ve Vyškově, vyšetřuje policie jako podezření z výtržnictví. Nevylučuje rozšíření právní kvalifikace. Policisté znají identitu nezletilých a mladistvých aktérů a postupně shromažďují jejich vyjádření. Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po rekordním 5. triumfu na Tour de France chystá letos i na Vueltu, kterou jako jediný ze závodů Grand Tour ještě nikdy v kariéře nevyhrál. Vuelta odstartuje 22. srpna v Monaku a vyvrcholí 13. září v Granadě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Martina.
6: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Žabovřeské ulici ve směru na Královo pole za nájezdem z ulice Hlinky došlo ke srážce dvou osobních aut. Nehoda se tam vyšetřuje a kolona má přes kilometr. Na Brněnsku v Chudčicích došlo ke srážce osobního auta s motorkářem, provoz je tam částečně omezený. Na D1 u Brna před omezením na 196. kilometru je v obou směrech zhruba 2-kilometrová kolona. A 3 kilometry má kolona před Brnem na D2 směrem od Bratislavy před nájezdem na D1. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
0: Martino, děkujeme, jinak ta Žabovřeská je dneska trochu začarovaná, to už je třetí nehoda, mimochodem ještě se stále došetřuje ta ve směru k výstavišti na připojení od Kníničské. Teď přišla informace o nehodě v Třebíči. V Hrotovické ulici na úrovni stavebnin se srazila dvě osobní auta, ale zdržení je minimální. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jsou 9:03, Dominika dneska slaví svátek. My gratulujeme a už pro vás chystám také hit vašeho života, který si dneska objednala Kami z Brna. Víc během chvilky. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Nejnovější sociologické průzkumy potvrdily, že nejoblíbenější fantazí ženy jsou dva muži najednou. Jeden vaří a druhý uklízí.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Stalo se nám zvykem, že čtvrtá písnička v devadesátkách po deváté je vždy hitem vašeho života, o který si píšete na mailovou adresu program@krokodil.cz. Pěkný den, krokodýle, zahrajte mi moji srdcovku. Je to novější písnička, kterou u vás moc ráda slyším a vždy mi zvedne náladu její pozitivní melodie. Prosím o zahrání Miley Cyrus, End of the World. Děkuji za zahrání. Kami z Brna. Kami, jdem to hrát.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: kdokoliv fandí brněnské zbrojovce, fandíme s vámi.
1: Než nám začala fotbalová liga, člověk se díval na rozlosování, kdo s kým bude hrát, a viděl, že Zbrojovka v prvních dvou utkáních potká každoroční aspiranty na titul, Spartu Plzeň. Tak já se omlouvám, nechtěl jsem je podceňovat, ale říkal jsem si, tak uvidíme. No ale přátelé, první zápas jsme vyklepli Spartu 3-1. Kdo z vás to má? A ve druhém zápase v Plzni 1-1. Krása, nádhera, paráda. Když se podíváme na tabulku, tak pravda ano, jsou to zatím jenom dva zápasy, ale Zbrojovka je na pátém místě se ziskem 4 bodů, skóre 4-2 plusové. Takže pánové, opravdu paráda. No a máme skvělou zprávu, protože už brzy budeme soutěžit o další vstupenky na domácí zápas Zbrojovky Brno. Ten čeká Zbrojovku v pátek na stadionu na Srbské od 19 hodin, to je výkop, a hrát se bude proti Liberci. Jak se jim bude dařit? No, můžete být u toho, tak buďte s Krokodýlem a přijete tam správný čas, tak volejte a běžte na fotbal. Fandíme!
0: Fandíme s vámi.
2: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: ding-dong song. Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 2 minuty po 9:30 je na Krokodýlu připraven hit v jedné sekundě, taky cena za uhodnutí. Tou cenou jsou 2 vstupenky na představení Kůň pátý element, což je představení plné kaskaderských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. Telefonní linka připravená 603 103 103 a hit v jedné sekundě je taky připraven. Zní takto.
0: 3, 2, 1, go!
1: Jenom se tam píská zatím. Pak se nám to rozjede. To takové svižné, je to z roku 2022. Tak víte, kdo to zpívá, nebo jak se tahle písnička jmenuje? Pokud ano, můžete volat Krokodýla 603 103 103. Kdo pak volá Krokodýl? Děkuju, naschranou. Spojení se nezdařilo, uvidíme si druhý pokus. Pokud jste to neslyšeli, tady to máte ještě jednou, abyste neřekli. A pak pokračujeme. Krokodýl, dobrý den.
2: Zdravím, Lukáš.
1: Dobrý den, Lukáši, poznal jste?
2: Ano, je to One Republic, I Ain't Worried.
1: Ohoho. Ne, pardon, já jsem se tady uklikl.
2: No, já si říkám.
1: Omlouvám se, ano, jsou to One Republic a zní to takhle, jako myslím tím refrén. Z toho jako drobného popisku, doslova do písmene, jako ne, že jsem popisoval popiskování, jsem si říkal, že to jako bude těžké. Pro vás to těžké nebylo. Jste fanoušek téhle kapely?
2: Ne, ale viděl jsem Mavericka asi 3x a ta písnička tam zazněla.
1: Pardon, já, to kino moc Maverick?
2: Maverick, Top Gun nový, ano.
1: Jo, takhle, no tak to jsem viděl. Aha, dobře, do kina moc ne, ale tady tohle jsem viděl, vidíte, samozřejmě, Maverick, mě dneska ten mozek nefunguje, už je asi zapařený. No nic, gratuluju, vyhrál jste 2 vstupenky na představení Kůň pátý element. Jsou vaše, gratuluju.
2: Děkuji.
1: Mějte se hezky, naschranou.
2: Taky naschle.
1: A my si ty One Republic dáme úplně celé. Jste s Krokodýlem. Hezké dopoledne.

0: Dnešní hit v jedné sekundě, One Republic na Krokodýlu. Vrátíme se do 90. let, do 10. dáme Madonu, Nirvánu a taky Culture Beats. Tvrdší diskotéka. Dneska hrajeme Dominikám a Dominikům, kteří slaví svátek. Krokodýl gratuluje.
1: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
2: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad Veveří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus.
4: Jdeme na Hrady.
3: 7. a 8. srpna na Hradě Veveří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Ace of Base tady u nás na Kroku Rýlu, poslední 90. Po deváté bude 10, což znamená, že budou zprávy a ty má Petra. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne, světlé oblečení může pociťovanou teplotu snížit o 2 až 3 stupně, víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po desáté Loreen, Euphoria. Australský Karel Gott, John Farnham, You're the Voice. A bude i Marek Ztracený. Časy se mění, jen my dva zůstáváme
2: stejní. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na to, že je 10, je tam celkem dost teplo. Ani nebudu říkat kolik. Hodně a bude ještě tepleji. Meteorologové na odpoledne předpovídají 37 až 40 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 10, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Až na 60 stupňů Celsia se může rozpálit dlažba v ulicích. Kropící vůz, který teď v centru Brna jezdí třikrát denně, může teplotu snížit na půl hodiny asi o 10 stupňů. K pocitu ochlazení si ale podle odborníků můžeme pomoci i sami. Rozdíl mezi bílým a černým oblečením v pociťované teplotě udělá 2 až 3 stupně, někdy dokonce až 10 stupňů Celsia. Věž zříceniny Michalovice v Mladé Boleslavi je zřejmě nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou světa. Návštěvníkům je otevřená nepřetržitě a zdarma. Velikost náklonu je 7,315 tisícin stupně. Město zvažuje, že požádá o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, z čehož by vyplývalo i opětovné měření. Kvůli nákladům se zápisem spojeným, podle prvotních zjištění kolem 1 milionu korun, však zatím není jasné, jestli tak radnice učiní. Spojené státy zaznamenaly první dvě úmrtí na střevní nemoc cyklosporózu. Oba nakažení lidé zemřeli v nejzasaženějším státě Michigan, který dosud registroval přes 11 000 případů nákazy. Průjmové onemocnění spojují americké úřady v několika státech s ledovým salátem, servírovaným v řetězci rychlého občerstvení Taco Bell, který v některých regionech Ameriky kvůli těmto incidentům vyřadil salát z nabídky. Prvním tréninkem na ledě včera začala příprava hokejové Komety na novou sezónu. Vedli ji majitel a zároveň staronový trenér brněnského mužstva Libor Zábranský, který uvedl, že jeho klub nemůže mít nikdy menší cíle než zisk titulu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme také na silnice, slovo má Martina.
4: Pěkné dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně na Žabovřeské ulici ve směru na Pisárky před sjezdem na Kníňskou dejte pozor na nepojízdné osobní auto. 3 kilometry má aktuálně kolona před Brnem na dálnici D2 směrem od Bratislavy před nájezdem na D1. Na trase z Pohořelic na Brno za Rajhradem blokuje levý pruh nehoda dvou osobních aut, kolona tam má kilometr. Třebíči v Hrotovické ulici na úrovni stavebním bourala také dvě osobní auta, s opatrností kolem projedete. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
0: Martino, děkujeme, pojďme ještě na jih od Brna, silnice 55 u obce v Norovi, tam se řeší nehoda nákladního auta s chodcem. Hejky, tak snad to dobře dopadne. Přejeme šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dneska dopoledne vás budeme osvěžovat probiodrinkem. Kde to bude? Teď dopoledne? No, tak to vám prozradím během chvilky.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na tři dní schůzkách ve škole. A nezlepšil se náhodou můj syn? Ale jistě, váš podpis už falšuje daleko lépe.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Dneska jsme osvěžovali, ráno jsme to slibovali, že budeme dopoledne, kdeže, to nám prozradí kolega Jirka Wiener, kde se rozdávali 103 probiodrinky od brněnské firmy Libala 21.
2: Dneska na Moraváku osvěžuje krokodýl.
3: Pěkný den. Ahoj, my jsme veřejná zeleň a zalíváme květiny.
4: No, dostali jste osvěžení.
3: To je super, děkujeme.
5: To se hodí v těchto tropech.
3: Ano.
2: A máme tady posluchačku, která je na Moraváku, ale poslouchá i v Itálii. Pěkný den.
6: Česky mám mluvit nebo italsky?
2: Klidně nejprve česky.
6: No, dobrý den, krásný den, jsem zde na měsíc, rodila Brňačka. Pozdravuji vás z Benátska. Buongiorno, come state tutti quanti?
2: Děkujeme.
1: To stává se takové mezinárodní to rozdávání. Včera to bylo ve španělštině, dneska v italštině. Jinak zítra budeme také rozdávat probiodrinky. Zítra nás vyhlížejte dopoledne v Brně na Staré osadě. 7 minut a bude 10:30. Hezké dopoledne.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
7: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíček, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
8: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
9: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
10: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. -20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Právě teď 2 minuty po 11:30, kdy ladíte Radio Krokodýl, možná přemýšlíte, kam vyrazit, co si dát, tak pokud třeba půjdete úplně do centra, tak co dneska nabízí restaurace na knoflíku? Polévka krupicová s vejci a pak máte na výběr z 5 druhů jídel. Já bych si dal třeba něco lehčího, třeba boloňské špagety. Za ty dáte 142 koruny, nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

koloru, i když to neděláváme často, i když to neděláváme často.

0: Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8,5 minuty je po půl jedenácté, musím konstatovat, už to s tím suchem a teplem jako fakt není legrace. Voda došla kde? Pět obcí na Brněnsku, tak tam došla pitná voda. Domašov, Rutka, Říčky, Javůrek a Litostrov mají teď vodu odebírat z přistavených kontejnerů, které zajistí brněnské vodárny a kanalizace. Vyplývá to z oznámení dobrovolného svazku obcí Domašovsko. Ten upozorňuje, že zásoby z kontejnerů je nutné převařit. Obec Domašov varovala už ve čtvrtek na svém Facebooku, že mají lidé vodou šetřit a včera informovala o tom, že zásoby pitné vody došly. Přátelé, šetřeme tou vodou. Bez ní to fakt jako nebude fungovat. Tak prosím, déšť, přijď už nějaký. Ale ne příští týden, to začneme doma dělat střechu, to zase ne. Ne, prosím vás, ať prší, ono se to nějak všechno vyřeší. Tak snad někdy ten déšť přijde. Co přijde, to jsou další hity na Krokodýlu. Sophie Alice Baxter, Eric Prydz a také dáme Škvory. Tady je Krokodýl, hezké dopoledne.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz Starnet internet.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno, www.emma.cz.
8: Mistrovství Evropy.

0: Toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Nové Penny Brno, Bohunická. Zítra 5. srpna otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro pivo Starobrno Medium, půl litru jen za 9,90, nebo slunečnicový olej, litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Brno, Bohunická. Penny.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 3. do 9. srpna se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
3: Na vteřinu přesně minuta schází do 11. hodiny a poté 11. na Krokodýlu například Meghan Trainor. Pretenders. A taky dáme Příběh nekončí, tedy od Superstarů z roku 2009.
4: Veď Příběh nekončí.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: Když se trochu ochladí, tak o víkendu to by ty teploty měly spadnout někam ke 30 stupňům, což je přece jenom snesitelnější. No a díval jsem se na příští týden, toto má stoupat zase nad 30, k nějakým 35. A dneska? Jste to ještě neslyšeli? Ano, má být až 40.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Pěkné úterý.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Smrtí motorkáře skončila včera odpoledne nehoda v Jedovnické ulici v Brně. Muž na motocyklu jel podél areálu firmy Sako směrem do Líšně, když mu cestu skřížil řidič osobního auta Škoda Superb, který jel opačným směrem a odbočoval doleva do areálu. Motocyklista do auta narazil z boku. Vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně plánuje společnost, která ji vlastní, předat zítra demoliční firmě. Ta by měla hlavní torzo zbourat do 25 pracovních dní. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek rozebírat zničenou budovu od nejvyšších pater. Úřady v Guatemala vydali varování kvůli silné erupci sopky Fuego, která chrlí lávu a mohutná oblaka plynu a popela, a to ve vzdálenosti asi 35 kilometrů od hlavního města. Zahájena byla také evakuace dvou obcí v blízkosti sopky a i dnes zůstanou kvůli erupci zavřené školy v několika regionech. Česká plavkyně Abejali Bernardová přeplavala 29. července po třetí kanál La Manche, tentokrát způsobem prsa. Stala se teprve pátou ženou na světě, která slavnou úžinu přeplavala tímto náročným plaveckým způsobem.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Jak to vypadá na silnicích, nám prozradí Martina.
7: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na trase z Hodonína na Veselí nad Moravou před obcí v Norovi srazilo nákladní auto chodce. Zasahují tam záchranáři a silnice je uzavřená. Kolona je z obou směrů. Na D1 u Brna před omezením na 196. kilometru ve směru na Vyškov po pojítí 2-kilometrová kolona. Stejně tak dlouhá kolona je i na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy. Kilometrová kolona vás čeká na trase ze Svitav na Brno před omezením u Svitávky. V obou směrech se pak zbrzdíte před omezením u Zboňku. A na dálnici D2 na 53. kilometru ve směru na Bratislavu stojí u krajnice dvě nákladní auta po nehodě, dejte tam pozor. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
3: Martino, děkujeme, ještě zdravíme do Žďáru nad Sázavou, kde nás letíte na frekvenci 96. V Nové ulici se srazila dvě osobní auta, i tam dejte pozor.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 11. hodině a společnost vám dělá Rádio Krokodýl, kde za chvilku Krokodýl Cestovatel někam vyrazí. A když uhodnete kam, tak vyhrajete 2 vstupenky na britskou legendu The Sweet. Koncert bude 15. srpna v Mikulově. Tak buďte s námi, přeju vám hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rád vidím spokojené lidi, zejména když se postavím před zrcadlo.

0: cestovatel.
1: 11 hodin 21 minut k tomu na Krokodýlu jdeme cestovat. Kam? Tak to mě prozradíte, předpokládám vy. A když to prozradíte, vyhrajete dvě vstupenky na koncert britské legendy The Sweet. Ti vystoupí v amfiteátru v Mikulově 15. srpna od 18 hodin. Dneska budeme hádat název jednoho města. Tady v Jihomoravském kraji. To město leží na přiložené spojnici Brna s Vídní a spojnicí těchto měst se Znojmem. I průsečík, jo? Tohle město má pod svou správou dalších 12 obcí, jako třeba Ivaň, Loděnice, Pasohlávky, Přibice. A od roku 2020 je tady na kruhovém objezdu uprostřed obrovská socha kapra od uměleckého kováře. Mimochodem, kapr má jinak v tomhle městě velký význam a také samozřejmě bohatou tradici. Co to je za město? Tak schválně. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Katka.
1: Dobrý den, Katko, odkud pak nám voláte?
2: Volám vám z Brna.
1: Z Brna. A které město mám na mysli, víte?
2: Já si nejsem úplně jistá, Pohořelice.
1: A podle čeho jste to tak jako, když se nejste jistá, identifikovala? By mě zajímalo.
2: No, protože vím, že o tom mluvil partner, že tam je ten kapr.
1: Jo, obrovský megavelikánský kapr.
2: Jo.
1: Přesně tak. Uhodla jste, jsou to Pohořelice.
2: Je, tak to je fajn.
1: Udělejte si čas, 15. srpna jdete na koncert The Sweet do amfiteátru v Mikulově. Gratuluju.
2: Děkuju.
1: Mějte se moc hezky, naschranou.
2: Hezký den, naschranou.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
3: Dlažby Tyton, nejširší výběr povrchů a barev, slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA+ stavebniny. Více na aastavebniny.cz.

0: Krokodýl na koupáku.
1: 8,5 minuty po půl dvanácté, kdybych měl tu pravomoc, jakože ji nemám, tak bych vyhlásil všude zákaz, konec práce, nic, na koupaliště. V tomhle vedru zcela určitě. Jak můžete vyrazit, tak zdravíme třeba do Slavkova u Brna. Vstupné pro dospělé 100 pade, pro děti 50 korun, taky pro děti mají tam brouzdaliště a dětský bazén a taky hřiště. Zahrát si můžete plážový volejbal, užít si lahátko pod stromy a využít taky dva bary. No a kdybyste třeba chtěli vyrazit do Zbíšova, tak samozřejmě tam si taky můžete dát do těla při plážovém volejbalu nebo basketu. No a samozřejmě tam také můžete zkoušet svižné jízdy na jejich dlouhém tobogánu. Tak zdravíme i do Zbíšova a všude tam, kde se rácháte. S krokodýlem, pěkné dopoledne.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalonu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
5: Již od středy v nabídce. Flora 400 gramů za 49,90 a sedlčanský hermelín 80 gramů za 29,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
7: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
9: Dlažby Tyton, nejširší výběr povrchů a barev. Slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách

0: Ozzy Osbourne na kroku dílu jeho veleslavné Mama I'm Coming Home. Máme tady 12. hodinu. Ve 12 budou zprávy, které má Míša.
1: Přeji vám pěkné poledne. Nové 12-patrové věže nad Brnem. I o tom už za chvíli.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: K obědu po 12. Top Loader. Ed Sheeran a Martin Garrix. A taky bude Xindle X.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jak nějak neotřele komentovat to, co je venku? Je tam vedro a vedro bude dneska až 40.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Masarykova univerzita zahajuje největší investici do bydlení ve své historii. V kampusu v brněnských Bohunicích vyrostou 3 12-podlažní budovy s více než 1000 lůžek pro studenty a zaměstnance školy. Náklady dosahují na 740 milionů korun. Pobydlení je ze strany studentů i akademických pracovníků dlouhodobá poptávka. V loňském roce přišlo do Česka více ukrajinských uprchlíků než uprchlic. Stalo se tak poprvé od vypuknutí ruské agrese na Ukrajině. Tento trend přitom nadále pokračuje. Z porovnání loňských a letošních dat například vyplývá, že ukrajinských mužů v produktivním věku u nás za rok přibylo více než 20 tisíc. Nákup luxusní jachty za 350 milionů euro přivodil zakladateli finanční společnosti Revolut Nikoleji Storonskému žalobu ve Velké Británii. Makléřská společnost tvrdí, že ji miliardář obešel, aby nemusel zaplatit provizi 17,5 milionů eur. Storonského zástupci označili žalobu za neopodstatněnou. Tenistka Darja Vidmanová se po finálové účasti na turnaji v Memphisu posunula poprvé v kariéře do první stovky světového žebříčku. V novém vydání pořadí WTA poskočila o 22 pozic na 92. místo a stala se 10. Češkou v top 100.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré poledne, jdeme na silnice Brno, ulice Porgesova, pozor, větve v pravém jízdním pruhu, D1, kilometr 196 ve směru na Vyškov, ukřížení s D2 se srazila dodávka s nákladním autem a kolona má nějaké 2-3 kilometry, tak s tím počítejte. A ostatně, pokud jdete po D1 ve směru k Brnu, tak je tady taky dopravní omezení u sjezdu na Velkou Bíteš, přímo u té křižovatky, tam se jezdí pouze jedním jízdním pruhem a hlavně kamiony v pravém jízdním pruhu tvoří tu kolonu. Jinak by to snad mělo být bez dalších problémů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Do studia dorazil Jarek Hemala. Jarku, jak je venku?
1: Nádherně, jel jsem na skútru, mám pocit, že jsem jel fénem.
0: Tak já se jdu fénovat taky, dobré poledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hadej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hadej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Ano, vyrážíme mezi naše nejmenší posluchače, mezi naše Zlatíčka. Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, na co je mixer?
2: Aby lidi mohli mixovat třeba horkou čokoládu, aby ještě dělali buchtu.
3: Že můžeme rozmixovat vajíčka.
4: Třeba můžeme vážit mouku.
5: Že si můžeme udělat šťávu z jablíček, třeba maminky.
6: Mohla by mixovat jahody,
7: mixérovat maliny.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

Ariel u nás ve vysílání krokodýla, půl jednou máme, tak co, už jste zvládli oběd, pohodička, co? Teď se vám nechce do práce, stejně jako mě, po jídle, tak rozproudíme to za chvíli s dalšími hity, no a takhle se podíváme na mobily a do škol. I o tom bude krokodýl, tak pěkné odpoledne. A pokud oběd máte, dobrou chuť!

0: Užíváme si prázdnin, spousta dětí táborů a ty mobily odložili, nechali je doma, vůbec je nebrali. Doufejme, že tak budou pokračovat i po prázdninách. Ano, i tímhle směrem se vydávají některé školy v Brně a na Jižní Moravě. Chtějí, aby děti při výuce se víc soustředili, méně času trávili na telefonu a víc třeba právě v kolektivu. A jaké jsou první zkušenosti ředitelů?
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Dana Otoupalová a jsem ředitelkou základní mateřské školy v Blažovicích. My vlastně jsme mobily nikdy nepoužívali a nevyužívali dětmi, protože máme školu jenom s prvním stupněm. Děti vlastně tráví o přestávkách čas tak, že se baví ve třídách, hrají nějaké hry karetní nebo šachy, teď poslední dobou rádi tancují, no a nebo plní nějaké výzvy, které jim připravuje paní speciální pedagožka.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
6: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
8: Single X,
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
11: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
12: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
13: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
12: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
14: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
15: Nové Penny Brno, Bohunická. Zítra 5. srpna otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro pivo Starobrno Medium, půl litru jen za 9,90, nebo slunečnicový olej, litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Brno, Bohunická. Penny.
16: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dan Bárta u nás ve vysílání Krokodýla, naproti mě usedla Míša, kde máš buchtu?
1: Buchtu, to v tom vedru, v tom vedru, zmrzlinu, ne? Ke kávě,
0: no. Po víkendu, když jsme spolu byli, tak donesla buchtu, teď nic. Tak máš aspoň zprávy.
1: Jo, zprávy mám. Ledová nadílka v brněnské zoo, více už za chvíli.
0: Tak půjdem do zoo se ochladit.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Zveme vás na léto z kafé Práh. Dnes se můžete těšit na open air koncert před kavárnou, na kterém zahraje pražská kapela Mitři.avi, brněnský písničkář Ivo Cicvárek s kapelou Živo a také folková skupina DNA Brno. Začátek v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v kafé Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A skvělé hity tady s námi budou po 13. hodině z Krokodýla třeba ATC. Dáme ale i novější hity. Balada. A třeba dorazí i kapela Jelen.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dělá.
0: Takové skvělé hity vám nabídneme tady na Krokodýlu a společně si užijeme, no a užíváme si pořádnýho horka.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A to se moc měnit dnešní den nebude, očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne spíš jen málo, na místech polojasno a teploty 37 až 40 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji vám pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zvířata v brněnské zoo si dnes užijí pořádné ochlazení. Pracovníci zoo roznesli po jednotlivých pavilonech tunu ledu od sponzora. Osvěžení si užili medvědice, lišky polární, ale také sovy či pandy červené. 50 let už putuje nekonečným vesmírem pozlacená gramofonová deska. Na níž je kromě mnoha jiných vzkazů z planety Země pro mimozemské civilizace i věta v češtině. Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší. Nachází se na palubě mezihvězdných sond Voyager 1 a Voyager 2, kdy si ji nahrál jaderný fyzik Václav Otakar Kostroun, který žije v americkém Kolorédu. Po vlně veder do Německa dorazily silné bouřky, které v noci na dnešek přinesly do některých míst silný vítr, který vyvracel stromy. Po silném krupovití některá místa zmizela během chvíle pod bílou pokrývkou. 10 atletů dostane od Evropské atletiky zlatou korunu a prémii 50 tisíc eur za excelentní výkony, které předvedou příští týden na kontinentálním šampionátu v Birminghamu. Podobně jako před 2 lety v Římě, odmění nejlepšího muže i ženu v 5 skupinách disciplín.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat za vámi na silnice. Nejrychlejší dopravní info pro vás máme vždy tady na Krokodýlu. Pozor, na Břeclavsku na příjezdu do Mikulova směrem od hraničního přechodu s Rakouskem se vytvořila 1,5 km dlouhá kolona. Tam počítejte se zdržením. Dálnice D1 190. km směrem od Brna na Prahu leží mezi jízdními pruhy odpadlé části přívěsného vozíku. Tam dávejte také pozor. 190. km z Brna na Prahu na D1. D2 na 10. kilometru ve směru na Bratislavu stojí odstavená dodávka. I v tomto místě prosím opatrně. Kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krokodýly s vámi, nabízíme vám skvělé hity, ale také osvěžení. Ano, v těchto tropech je dobré se osvěžit. A kde konkrétně budeme osvěžovat, to se dozvíte už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říkal jste mi, že ten pes člověku nic neprovede a on mi roztrhal kalhoty. No, a co pak jsou kalhoty člověk?

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: celou jižní Moravu.
1: Je to tak, osvěžujeme vás a každý den vám rozdáváme 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Probiotický nápoj vhodný pro celou rodinu, včetně dětí a těhotných žen. A vy si ho můžete vychutnat. Kde to bylo? Třeba včera?
2: Dneska na Moraváku osvěžuje krokodýl.
3: Pěkný den. Ahoj, my jsme veřejná zeleň a zalíváme květiny.
4: No a dostali jste osvěžení.
3: To je super, děkujeme.
4: To se hodí v těchto tropech.
3: Ano.
2: A máme tady posluchačku, která je na Moraváku, ale poslouchá i v Itálii. Pěkný den.
5: Česky mám mluvit nebo italsky?
2: Klidně, nejprve česky.
5: No, dobrý den, krásný den, jsem zde na měsíc, rodila Brňačka. Pozdravuji vás z Benátska, buongiorno, come state tutti quanti.
2: Děkujeme.
1: Tak, my zdravíme také a dneska budeme rozdávat krokohlídku. Vyhlížejte dnes odpoledne na Staré osadě, tam vás opět osvěžíme.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
7: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
8: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
9: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl.
10: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
11: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
10: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
11: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
10: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
12: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
13: Datart pořádá Maxi Výprodej.
14: Cože? Maxi Výprodej?
13: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
16: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
15: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
0: Rádio Krokodýl.
17: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hit.

Bon Jovi u nás ve vysílání Krokodýla, hit za hitem vám hrajeme, hrát budeme další, třeba teď Laska Čap. A my vás také samozřejmě budeme zdravit na brněnská a jihomoravská koupaliště. A na ně vyrazíme už za chvíli, tak zatím pěkné odpoledne a pokud jste u bazénu, tak si vychutnejte hit za hitem právě z Krokodýla.

0: Krokodýl na koupáku.
1: A všichni milovníci léta se radují, vody a pohody je dostatek, doufám, ve vašem bazénu. A tak na Krokodýlu máme tip i kam v Brně a tak drazit za osvěžením. Otevřeno má koupaliště Kraví hora s nejkrásnějším výhledem na Brno, takže plavky ručních můžete rovnou vyrazit, voda má příjemných 26. Otevřeno má i oblíbený biotop Brno, jich ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a letní chill. Čeká tam na vás i třeba italská zmrzlina. Pozdrav ale letí i na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený i nádherný trávníček, naslunění a úžasnou vodu v bazénu. Máme pro vás i parádní tip, kousek od Brna. Vydat se můžete na koupaliště Zbíšov s 5 venkovními bazény, super čistou vodou a dominantou koupaliště 80 metrů dlouhým tobogánem. Areál nabízí mnoho možností sportovního vyžití. Areál koupaliště má bezbariérový přístup, takže ideální pro rodiče i z kočárky. Šatny, dostatek toaleta, to je samozřejmostí, a také Wi-Fi. Tak běžte parádně vypnout na koupaliště Zbíšov. Vyrazit ale můžete i na koupaliště Slavkov, které nabízí rodinné využití. K dispozici je 50-metrový bazén pro plavce, bazén pro neplavce a dětský bazén. Kromě vodních radovánek můžete využít 4 korty pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový volejbal, nebo si můžete zahrát plážový tenis. K dispozici je též půjčovna lehátek, slunečníků a občerstvení. Vstup do spiáku 150 dítě 50, tak zařádit si můžete i ve Slavkově. Užijte si to.
0: Radio Krokodýl.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové,
3: Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Nelly a dilema u nás ve vysílání Krokodýla, skvělá hitovka, já mám taky dilema, má zprávě Míša, má je.
1: Ale jo, mám.
0: Má je, o čem budou?
1: Bojeschopní Ukrajinci v Česku od zítřka nedostanou ochranu. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hrajeme a hrát budeme i po 14. hodině z Krokodýla, co extrém. Dorazí ale i George Ezra. A budeme tady mít hitovku v půlnoční hře.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Slunečno a velmi vysoké tropické teploty, takový bude dnešní den i po zbytek, tedy odpoledne. Ano, meteorologové to vidí tak, že dnes odpoledne většinou bude jasno, nebo přechodně se objeví jen malá oblačnost a teploty 37 až 40 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnská městská část Bosonohy dokončila po několika letech proměnu bosonožského náměstí za 35 milionů korun. Před úpravami sloužilo 400 metrů dlouhé náměstí spíše jako odstavná plocha pro auta. Nyní je na něm nová kašna, zeleň nebo zpevněné plochy. Promenádní prostor ve tvaru kapky spojuje opravené sochy svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého. Teplotní rekord padl včera pro Moravu a Slezsko. Ve Strážnici naměřili meteorologové 39,9 stupňů Celsia. Navzdory vysokým letním teplotám se v regionu nezhoršuje kvalita vody na přírodních koupalištích. Jihomoravští hygienici zaznamenali zvýšený výskyt sinic jen v lagunách na novomlýnských nádržích na Břeclavsku. Zítra začíná platit omezení pro ukrajinské mužské uprchlíky v bojeschopném věku, tedy od 23 do 60 let. Nově už se jim nebude udělovat dočasná ochrana, pokud se neprokáží tím, že splnili své vojenské povinnosti v rodné zemi. Muži v tomto věku totiž nemohou bez povolení legálně opustit zemi. Plochodrážní jezdec Jan Kvěch dostane příležitost zasáhnout jako náhradník i do lotyšské Grand Prix. V metropoli Rize to bude v seriálu Mistrovství světa jeho sedmý start za sebou. Při tom předchozím o uplynulém víkendu v lodži vybojoval životní páté místo.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme samozřejmě za vámi i na silnice. Nejrychlejší dopravní info pro vás máme na Krokodýlu. Kuba ví, kde to houstne.
4: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 pozor aktuálně mezi Vyškovem a Brnem u exitu 210 u Holubic, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona má téměř 3 kilometry. Pomalejší provoz pak čekejte na křížení D1 u Brna a D2 z Bratislavy. V centru města čekejte po pojíždění na pár minut na kolišti u Cejlu. A v Křenové ulici u křižovatky s Masnou stojí porouchaný kamion. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krokodýla, skvělé hity, do práce, za volant, kamkoliv, nejlépe k bazénu a někde možná samozřejmě k přehradě na deku, tak užívejte si léta, no a my si budeme užívat samozřejmě lístků a to zdarma na Zbrojovku Brno. I o tom víc za chvíli na Krokodýlo.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Cestou břitvou? Je tak tupá, že se s ní nemůžu oholit. No to nemůže být pravda. Před chvílí s ní šlo linoleum řezat dobře.

0: Fandíme s vámi.
1: Ano, na Krokodýl fandíme brněnskému fotbalu a máme pro vás skvělou zprávu. Už brzy budeme soutěžit o další vstupenky na domácí zápas Zbrojovky Brno. V pátek čeká Zbrojovku Brno na stadionu na Srbské Liberec v Výkopě v 19 hodin. Tak zůstaňte naladěni na Krokodýla, poslouchejte pořádně a třeba právě vy budete fandit přímo z tribun.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
4: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
5: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
4: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
5: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
4: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
6: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi e na konci.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Je dobré mít spolehlivého přítele.
12: Vaše nejvěrnější rádio.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokamy.
1: Miraj, drahokamy u nás ve vysílání Krokodýla. Další ty jsou pro vás připravené a připravené jsou také prachy. Prachy přímo do ruky. 114 350 korun v našem banku. Už za chvíli vám je nabídneme, tak držte naši vlnu.

0: kolílí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy připravené jsou tady u nás ve vysílání Krokodýla, 114 350 korun a nabídneme je někomu z vás. Kdo nejrychleji zavolá na naši linku 603 103. Teď jsem ji uvolnil a vy máte šanci zavolat a tipnout si za správný tip 114 350 korun. Jdeme se podívat na naši linku Krokodýl. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petra.
1: Petro, já vás zdravím. Doufám, že vám víc jak 18 a souhlasíte s našimi pravidly.
2: Je mi víc jak 18 a souhlasím.
1: Dobře. A jinak se máte dobře?
2: Ano, krásně. Tak, práci, klimatizace je mi dobře.
1: Jo, tak to je paráda, to vám moc přeji. Užívat si léto budete moci třeba i dovolenou nebo cokoliv si pořídit za 114 350 korun. Já bych rád znal váš správný tip.
2: Nevím, jestli je správný, ale můj tip je loupání cibule.
1: Loupání cibule, podle vás to zní takto. To by bylo pláče, radosti, ne z cibule, ale z té sumy. Tak se ptáme arbitra, loupání cibule, ano či ne, tady odpověď. Aj, tak ne.
2: Tak příště zkusím jiný.
1: Mějte krásný den, hezké taky. Léto a příště naslyšenou.
2: Díky, naschledanou. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportál.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
2: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
1: www.klimastyle.cz.
3: Již od středy v nabídce. Flora 400 gramů za 49,90 a sedlčanský hermelín 80 gramů za 29,90. Najdete v prodejnách Rapo.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
7: Migové.
6: Harley.
7: Single X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Pěkné odpoledne s Krokodýlem. Další zprávy jsou pro nás připravené. Maje Míša, tobě hezké odpoledne, ahoj.
1: Ahoj a přeji pěkné odpoledne i posluchačům. Při opravách ústavního soudu v Brně našli munici. Více už ve zprávách.
0: Mrkneme na to a mrkneme, kam vyrazit.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Zveme vás na kytarový festival do Brna. Dnes večer se vám představí kytarista George Caballero z Peru. Od 20 hodin na Nové Radnici. Podrobné informace o programu a předplatném najdete na guitar.cz.com.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme a hrát budeme skvělé hity po 15. hodině z Krokodýla. Třeba Kylie Minogue.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: I dnes máme slunečno a velmi vysoké tropické teploty. Čeká nás to i dál. Dnes podle meteorologů většinou bude jasno, nebo přechodně se objeví malá oblačnost u nás na jihu Moravy a teploty 37 až 40 stupňů.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Jsou tu zprávy, vítejte.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Při stavebních pracích na půdě ústavního soudu v Brně se našla skorodovaná munice z druhé světové války. Policie proto budovu předpolednem preventivně evakuovala a na místě zasahoval pyrotechnik. Před 13. hodinou policie informovala, že opatření je u konce. Munice byla odvezena a zaměstnanci se vrátili do budovy.
0: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
2: První letošní hrozny na Burčák vyrazili lidé z vinařství ve Valticích sbírat už za úsvitu. Dnešní den má být nejteplejší v současné horké vlně a vinařství tak chrání nejen své zaměstnance, ale také samotné hrozny. V extrémních vedrech by se velmi rychle zahřívaly a začaly oxidovat, což by mělo negativní vliv na jejich kvalitu.
0: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
2: Archeologové Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zahájili výzkum nově objevené lokality Amerika u Těšetic-Kyjovic na Znojemsku. První výsledky naznačují, že by mohlo jít o vůbec nejstarší známé zemědělské osídlení ve střední Evropě. Badatelé zde nyní odkrývají pozůstatky dlouhého domu prvních zemědělců a hledají odpovědi na otázky spojené s počátky zemědělství na našem území. Prvním tréninkem na ledě včera začala příprava hokejové Komety na novou sezonu. Vedl jí majitel a zároveň staronový trenér brněnského mužstva Libor Zápranský.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Hezké odpoledne přejeme řidičům i řidičkám, pohodovou jízdu, tak jak to vypadá na silnicích, to ví Kuba.
3: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v části Královopole na Palackého třídě došlo k nehodě osobního vozidla s motorkářem. Počítejte tam s omezením, na místě jsou záchranáři a policisté. Bouralo se také na Jedovnické ulici u Sedláčkovy. Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem se situace po nehodě od Rousínova po exit 210 postupně zlepšuje. Kolona se tam téměř rozjela. Převážně v pravém pruhu pojedete pomalu na příjezdu do Brna z Prahy od Popůvek a na cestě z Otrokovic na Uherské Hradiště v Napajedlech probíhá šetření nehody dvou osobních vozidel. Postojíte si tam pár minut pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce jako Tilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ano, Krokodýl je s vámi 2,5 minuty po 15. hodině. Vám přeje krásné odpoledne. Další skvělé hity jsou připravené. Je připraven je Peťa, tak pěkné odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Povídej si dva kamarádi, ta moje žena je hrozná, pořád mluví jen o sobě. Moje je horší, ta mluví pořád o jiných.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl.
1: Na dlani jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Legendární song v podání Kalina, ovšem Krokodýláci. Podvod!
1: Radio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: A po Kalinově podvodu to, co máte rádi, a není to žádná Livandula, Krokodýláci, protože my osvěžujeme Brno a Jižní Moravu za úsměv, zadarmo, aktuálně oblíbenou malinovkou od Zonky. 103krát Zon Malina, jedinečná limonáda s lahodnou malinovou příchutí s přídavkem ovocné šťávy. Dneska rozdávána, Jirko, kde to bylo? Na Starce? Na Moraváku?
2: Dneska na Moraváku osvěžuje Krokodýl.
3: Pěkný den. Ahoj, my jsme veřejná zeleň a zalíváme květiny.
4: No a dostali jste osvěžení.
3: To je super, děkujeme.
5: To se hodí v těchto tropech.
3: Ano.
2: A máme tady posluchačku, která je na Moraváku, ale poslouchá i v Itálii. Pěkný den.
6: No, dobrý den, krásný den. Jsem zde na měsíc, rodila Brňačka. Pozdravuji vás z Benátska. Buongiorno, come state tutti quanti?
2: Děkujeme.
0: A buongiorno, zdravíme všechny Italky, které jsou na našem rádiu připnuté i doma v Itálii, třeba někde blízko Benátek, že Danuš, krásný odpoledne. A stará osada zítra dopoledne se 103 zonkama malina připraveny k vašemu dalšímu osvěžení, tak si to, Krokodýláci, zítra určitě nenechte ujít.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: 15 hodin, 21 minuta, pohoda, Krokodýl, stále hity a za chvíli Minelli, Rampampam i na Prigl Tomovi. Ať je to osvěžení ještě lepší.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
7: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
8: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
7: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
8: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
7: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
9: Sani Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sani Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. sanidayfest.cz.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Dlažby Tyton, nejširší výběr povrchů a barev, slevy více než 23%. V akci terasování se slevou nakoupíte v prodejnách AA plus stavebniny. Více na aastavebniny.cz.
12: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
13: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
12: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
14: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. You shot me so damn.

0: Divoké byl krokodýláci, čas 15.29 a dneska den, který se zapisuje do historie, protože na Moravě jsme poprvé naměřili 40 stupňů Celsia.
1: Krokodýl na koupáku.
0: A je to kurňa výheň, krokodýly aktuálně stále třeba ve Slavkově na teploměru 39,5 stupně Celsia, což je fantazie. Ve vodě ve Slavkově mají krásných 27 stupňů a proto zdravíme koupaliště Slavkov u Brna, kde mají pro vás plavce 50-metrový nádherný bazén. Bazén pro neplavce, dětský bazén, taky brouzdaliště, můžete jít na beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal, plážový tenis, případně si půjčit lahátko, slunečník, zalézt si pěkně pod stromy, občas skočit na dva báry a dát si k tomu nějakou dobrou piña koládu anebo dobrý pivo krokodýly. 39,5 stupně Celsia Slavkov, pěkná práce, velmi podobná teplota je také ve Zbyšově u Brna v Hornickém městě, kde je letní koupaliště s 5 venkovními bazény. A vy si úplně představte ten dokonalý letní den, jak to střídá to horko osvěžování ve vodě. Máme tam 80 metrů dlouhý tobogán, volejbalové hřiště, plážový volejbal, streetball, ping-pong, kantýnu, síť Wi-Fi v celém areálu a spousta nádherné zeleně. Do Zbíšova i do Slavkova vám hraje krokodýl a přeje fantastickou nádhernou tropickou koupačku.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Čas 15.30, krokodýláci, doufám, že si užíváte s náma úterní odpoledne. Tady pro vás pro všechny Kygo a taky Tina Turner. Zdraví vás krokodýla Peťan. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Love Supreme z Krokodýla i na Vysočinu do Žďáru, kde mají 37 stupňů Celsia, což je pro Vysočinu taky poměrně dost na rekordu, prý hruza a děs. Zdravíme naše rosničky a jdeme na čerpací stanice.
1: Šetříme s Krokodýlem.
0: Tak z koupališť o půl teď rychle tankovat, protože někteří už tam máte oranžový oko, hladový krokodýláci, tady jsou typy na levné pohonné hmoty, benzín, naftu v Brně okolí. U benzínu je to jasné, Slatina a Popovice na tank ONO, litr naturalu za 40 korun 50 haléřů. U nafty tady jsme nejlépe v Blučině na čerpací stanici Zerogas, litr nafty za 43 koruny. Lehkou nohu na plynu, dobrou cestu přeje krokodýl. A do auta Lady Gaga, Abrakadabra.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Abrakadabra, abyste na tu nádrž najeli třeba 1200 kilometrů, co?
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek. A k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Listen up, krokodýláci, doufám, že to zvládáte, ta horka. Dneska rekordní den tropy takového rozsahu, že poprvé měříme na Moravě 40 stupňů Celsia a díky tomu třeba teď na bazéně ve Slavkově nebo na terase u Čermáku je krásných 39,5 stupně Celsia. Sakra, chce to hodně pít. A do toho čerstvé zprávy. O čem, Míšo, vítej?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. První stálý radar v Brně se odkládá. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Sklenici studené vody byste, krokodýláci, neměli odkládat. Pokud máte možnost, dejte si, napijte se. A já k tomu přidám vaši oblíbenou muziku. Dáme si Berliny, Take My Breath Away. Pitbull, Kesha, Timber. Hodíme si pokáče v lese, protože tam je samozřejmě chládek, stín, tam je to lepší, že jo, než na slunku u bazénu. Pokud máte ovšem slunečník a vedle piňa koládu, tak to schvalujeme. A letní muziku dáme All Summer Long. A vedle Kid Rocka tam hodíme Bailando.

0: Právě 16. odbík Krokodýláci, hezké svěží odpoledne, byť je tropické jak svíňa.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Kdyby se hodila ta hláška z dědictví, aneb kurva hoši guten tag. Kurňa, to je pařák. Tak, je tady fakticky 38 až 40 stupňů Celsia u nás v Brnéčku, 39,5 stupně Celsia ve Slavkově, 37 stupňů Celsia měří naše rosnička Péťa na Vysočině. Vežďáře, neuvěřitelný. Středa, dnešek mimochodem, má být jakože rekordně teplý, 40. Středa už by zase měla být podobná jako pondělí, ale přesto se mi to tady tváří teď aktuálně, že zítra bude slunečno a zase 39 na Moravě. Potěš klobás.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkný den.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Spuštění prvního pravidelného úsekového měření rychlosti v Brně se odkládá. V Kníňské ulici mělo zařízení fungovat už přes léto. Nyní se počítá se zahájením během podzimu. Finální rychlostní limit zatím není schválený. Vedení města preferuje 60.
1: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
3: Poslední 4 stožáry z celkem 83 nových dnes postavili za pomoci jeřábu technici distribuční společnosti EGD poblíž Božic na Znojemsku. EGD v těchto místech mění 18 kilometrů rozvodů velmi vysokého napětí mezi rozvodnou v Hodonicích a transformovnou v Hrušovanech nad Jevišovkou. Výměna přijde na 172 milionů korun. Česká správa sociálního zabezpečení podle ombudsmana pochybila, když muži nenavýšila důchod o takzvané výchovné. Muž spolu s nemocnou manželkou pečoval o dvě děti a po její smrti připadla veškerá péče na něj. Po zásahu ombudsmana mu Česká správa sociálního zabezpečení zpětně doplatila 20 500 korun za péči o staršího syna a přiznala mu pravidelnou výplatu i do budoucna. Miliardář Daniel Křetínský odprodal více než 2% svého podílu ve fotbalovém klubu West Ham United podnikateli Jakubu Haverlantovi. Jeden z nejbohatších Čechů a vlastník pražské Sparty si ponechal necelých 25%.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zdravíme na rozhajcované asfalty, Krokodýláci, jak to jede, víme s Jakubem.
4: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Křenové ulici u křižovatky s Čechínskou se srazila dvě osobní vozidla. Ucpaná je křižovatka z Bonařky a Dornichu. Postojíte si tam pár minut. Ucpaná je také křížení D1 u Brna u exitu z 96 v obou směrech a D2 na cestě z Bratislavy. Ta popojíždí zhruba od 4. kilometru. A na Uherskohradišťsku na nájezdu z Kunovic na hlavní tah na Brno se srazila dvě osobní vozidla a částečně to tam blokují. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koktilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pořádně tropické úterní odpoledne zažíváme, dokonce to někteří hodnotíte hru za děs, je to fakt horký i na Vysočině, tak se osvěžme, hanete sem, pěkné úterý, vzdor teplotě přeje Petr Holík a taky Janek Hlaváček, zdarec.
1: Zdar, jak jsi měl skolok sníkalo, oscí. Gomici, co to znamená, štingorovat Havaj?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se takhle dva policisté a jeden říká: hele, víš, že budou rušit finanční úřad? Prosím tě, co je to za blbost? Jak jsi na to přišel? No, přišel mi od nich papír a na něm bylo napsáno poslední upomínka.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlaci, pěkné úterní tropické odpoledne, mimochodem ve sladké Alabamě teď aktuálně 26 stupňů Celsia, zatímco u nás 39,5 stupně reálně.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Přesto dobrá nálada, krokodýláci, osvěžení přináší brněnské Hantec, takže Jankový zdarec.
2: Zdar, jak smíňa skolok sníkalo oscí. Gomici, co to znamená štingorovat Havaj?
0: To se často v létě děje, když chodí ty holky oblečený, jak jsou oblečený. Mimochodem to, co vymysleli ve štatlu, tak to normálně hlava nebere.
3: Ustlat si postel.
4: Podle mě to je jít na koupák. Jet na Havaj.
5: Nosit letní oblečení.
0: Děkujeme, všechno je tak strašně daleko od toho, co to vlastně představuje. Že děkujeme, Gianni.
2: Štingrovat Havaj znamená provokovat dívku, aby si nás třeba všibla. Mějte betelný den.
0: To by šla třeba na piňa koládu, ne?
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: 16 hodin 24,5 minuty krokodýláce. Mimochodem budeme osvěžovat zítra sezonkama malinovejma na Staré osadě. To si nenechte ujít.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
7: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
8: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
9: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
10: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
1: Rádio Krokodýl.
11: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
12: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
11: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
12: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
11: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
13: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
14: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
15: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
16: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Lady Gaga, Krokodýl, Just Dance a téma dne, padl rekord.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: 4. srpen, téma dne, padl historický teplotní rekord na Moravě. 40 stupňů Celsia. Mimochodem, tady u nás na Moravě druhý den za sebou je překonán absolutní historický teplotní rekord, protože poprvé se taky u nás na Moravě dostala teplota nad hodnotu 40 stupňů, a to ve Strážnici. Už před druhou odpolední tam změřili teplotu 40,3 stupně Celsia. Padl tak rekord pro oblast Moravia Slezska z pondělí, kde na stejném místě bylo 39,9 stupně. Ta teplota ještě mohla stoupat, takže to nemusí být konečné. Mimochodem, ke 40 to stoupá i v Čechách. Je možné, že během dne překoná tuhle hranici více stanic. Jinak vysoké teploty vydrží i zítra ve středu. V Čechách už se začne mírně ochlazovat. Ve čtvrtek dorazí ochlazení taky k nám na Moravu do Slezska, ale teploty budou stále kolem 35, pod 30 stupňů Celsia bude teplota padat až od pátku a o víkendu. A pořád platí výstraha před extrémní zátěží teplem, kterou ještě zhoršují velmi vysoké noční teploty, kdy to neklesá pod 20 stupňů, tak přejeme s Krokodýlem. Buďte svěží, hodně pijte vodu a skočte si do bazénu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Jdeme na hrady. Tradiční český

0: Kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Nové Penny Brno, Bohunická. Zítra 5. srpna otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro pivo Starobrno Medium, půl litru jen za 9,90, nebo slunečnicový olej, litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Brno, Bohunická. Penny.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlava.

Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Ani příjemné odpoledne, Fall Changes, Krokodýl, rekordně tropický den ve Strážnice, 40,3 stupně Celsia. A zprávy má Míša Kupská.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Bojeschopní Ukrajinci v Česku od zítřka nedostanou ochranu. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Krabí hoře ve 20 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Půl minuta do páté, stále hity. Když je takový hit, tak si dáme procházku po slunečních paprscích. Pozvedneme skleničky z Pink, budou zlatíčka. Tak pozdravíme na rozpálené brněnské komunikace, hlavně Pavlu do kanclu. Bude gimme, gimme, gimme. Taky ročník 70. Teď právě pátá odbíjí, dobré odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 17 hodin a stupňů Celsia o 20 víc minimálně, krokodýláci. 37 až 39,5 v Brně, dokonce i ve Slavkově. V Šepkovicách jsme někdy kolem 38, Vežďáře na 37 a středa zase slunečná odpoledne. Morava 39, Vysočina 35 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnská městská část Bosonohy dokončila po několika letech proměnu Bosonožského náměstí za 35 milionů korun. Před úpravami sloužilo 400 metrů dlouhé náměstí, spíše jako odstavná plocha pro auta. Nyní je na něm nová kašna, zeleň nebo zpevněné plochy. Promenádní prostor ve tvaru kapky spojuje opravené sochy svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého. Teplotní rekord padl včera pro Moravu a Slezsko. Ve Strážnici naměřili meteorologové 39,9 stupňů Celsia. Navzdory vysokým letním teplotám se v regionu nezhoršuje kvalita vody na přírodních koupalištích. Jihomoravští hygienici zaznamenali zvýšený výskyt sinic jen v lagunách na novomlýnských nádržích na Břeclavsku. Zítra začíná platit omezení pro ukrajinské mužské uprchlíky v bojeschopném věku, tedy od 23 do 60 let. Nově už se jim nebude udělovat dočasná ochrana, pokud se neprokáží tím, že splnili své vojenské povinnosti v rodné zemi. Muži v tomto věku totiž nemohou bez povolení legálně opustit zemi. Plochodrážní jezdec Jan Kvěch dostane příležitost zasáhnout jako náhradník i do lotyšské Grand Prix. V metropoli Rize to bude v seriálu Mistrovství světa jeho sedmý start za sebou. Při tom předchozím o uplynulém víkendu v lodži vybojoval životní páté místo.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré odpoledne i za volanty, je to horké, náročné a víme, kde jsou komplikace, Kubo.
5: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Vídeňské ulici z centra na křižovatce s Moravanskou se srazilo osobní auto s nákladním. Bouralo se také na sjezdu z Olomoucké ulice z centra města na Černovickou. A dvě osobní stojí po nehodě v Křenové ulici u Čechyňské. A pravý pruh jede pomalu před Brnem po dálnici D1 z Prahy od Popůvek a také po bratislavské D2 na příjezdu do Brna od 4. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kuptil Šar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

I tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Do horkého tedy Krokodýl muzika a Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Pěkné úterní odpoledne, krokodýláci, ať je vám v těch vedrech dobře, odpočívejte, držte se ve stínu, hodně píte, ale ne pivsona samozřejmě, osvěžující vodu ideálně. A buďte se svými zlatíčky, my máme naše zlatíčka ve školce, ptáme se tam dnes, proč se lidé, kteří se mají rádi, objímají děcka. To se hodí do těch veder.
2: Protože jsme dlouho od sebe, třeba máma je v práci a potom je ráda, že nás zase vidí.
3: Protože třeba je někde daleko, někam jede daleko a pak je zase vidí ty děti.
4: Protože se milujou.
5: Protože mají svatbu.
6: Protože se jim narodí miminko.
0: No jo, protože k sobě mají pouto, potřebují se, musí si to dávat najevo a dávat si taky energii a tu blízkost. Pocit blízkosti, intimity je důležitý, krokodýláci, tak doufám, že vás třeba teďka maminka hnedka pohladí, políbí a budete se cítit hnedle krásně.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
1: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
1: Nízkonákladová / realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Vodení.

0: www.klimastyle.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Coldplay, půl šestá, jedna minuta, pořád strašný vedro, krokolíry pijem do toho, dobrou muziku hrajem a fandíme hvězdám, školám, ředitelům, ředitelkám, co omezují mobilní telefony na svých školních ústavech. A takových už je čím dál víc, jsme rádi.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Libor Tománek, jsem ředitelem základní školy Antonínská v Brně. Mobily to máme tak, že na prvním stupni

0: Piráti mobilní telefony nepoužívají a na druhém stupni ten režim je trochu volnější. O přestávkách ano, v hodinách zase dovolení příslušného vyučujícího.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Ještě z devadesátek, kdy Krokodýl sídlil na Jakubském náměstí. Lean Marlin Sitting Down Here, Krokodýláci, a dneska realita 114 400 za zvuky do ruky a my si zahrajeme i v těch tropech právě teď. Takže kdo by věděl, co způsobuje zvuk rádia Krokodýl a je starší 18 let a souhlasí s výherním řádem, tak si může vzít telefon a vytukat studiové číslo 600 300 303. Pouštím Elišu Keys, uvolním linku a jdeme hrát.
1: Dobré odpoledne, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Krásně ve fajru s krokodýlem a hlavně v tropech krokodýly. 39,5 stupně Celsia a do toho přes 114 tisíc.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Takže na telefonu máme koho? Kdo má tu kliku, že se i v tom horku dovolal? Halo, dobré odpoledne.
2: Tady je Iveta, dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne, odkud voláte, Ivet?
2: Já teďka zrovna mířím domů a už jsem před Zakřanama.
0: Takže Zakřany, dobře. Byl jsem kousek od Zakřan v Pavlovicách v sobotu, hezky.
2: Ano, ano.
0: No. Takže zdravíme všechny Zakřaňáky, naše věrné krokodýláky i do Velkých Pavlovic a Jošku Suchomela po upgradeu 7.0. A Ivetko, vy jste cách, nechcete mě to přišit? Dobře, dobrý nápad.
2: Ráda.
0: Dobrý nápad, ale arbitr se nějak na to podivně naculuje. Co to znamená? Prošití látky při přišívání kroflíku s jehlou 114 400 spadne nebo ne? Iveto, pozor! Tak dneska to do Zakřan nespadne, Ivi. Je mě líto, ale nicméně rád jsem vás slyšel. Mějte se krásně, hezké letní dny a ať se Zakřaňákům daří. Krásné léto, naschle, ahoj.
2: Mějte se, naschle, ahoj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Rádio Krokodýlí. Petr Holík. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
4: Již od středy v nabídce. Flora 400 gramů za 49,90 a sedlčanský hermelín 80 gramů za 29,90.

0: 50. Najdete v prodejnách Brněnka.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem. Nejlepší je s Pelikánem.

0: Prosím tě, neodcházej, zpívaj Please Don't Go z Krokodýla, ale pokud cházíte do stínu, tak dobře děláte, protože někteří už i pociťují dneska tu náročnost té vysoké teploty. Je rekordní poprvé na Moravě přes 40 stupňů Celsia. Dneska padl rekord ve Strážnici odpoledne 40,3. Tak, co dalšího nového má Míša?
1: Přeji vám pěkné úterý. Při opravách Ústavního soudu v Brně našli munici. Více už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 3. do 9. srpna se Kravíhora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout

0: Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Při stavebních pracích na půdě Ústavního soudu v Brně se našla skorodovaná munice z druhé světové války. Policie proto budovu před polednem preventivně evakuovala a na místě zasahoval pyrotechnik. Před 13. hodinou policie informovala, že opatření je u konce. Munice byla odvezena a zaměstnanci se vrátili do budovy.
0: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: První letošní hrozny na Burčák vyrazili lidé z vinařství ve Valticích sbírat už za Úsvitu. Dnešní den má být nejteplejší v současné horké vlně a vinařství tak chrání nejen své zaměstnance, ale také samotné hrozny. V extrémních vedrech by se velmi rychle zahřívaly a začaly oxidovat, což by mělo negativní vliv na jejich kvalitu.
0: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Archeologové Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zahájili výzkum nově objevené lokality Amerika u Těšetic-Kyjovic na Znojemsku. První výsledky naznačují, že by mohlo jít o vůbec nejstarší známé zemědělské osídlení ve střední Evropě. Badatelé zde nyní odkrývají pozůstatky dlouhého domu prvních zemědělců a hledají odpovědi na otázky spojené s počátky zemědělství na našem území. Prvním tréninkem na ledě včera začala příprava hokejové Komety na novou sezonu. Vedl jí majitel a zároveň staronový trenér brněnského mužstva Libor Zápranský.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Ole Kometa, zdravíme všechny fandy modrobílé rodiny a jdeme na silnice. Doprava je za špičkou, Kuba zná ještě případné nástrahy.
3: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Vídeňské ulici z centra u křižovatky s Moravanskou stojí osobní auto s nákladním po nehodě. Blokují částečně jeden pruh. Dvě osobní boudala na Křenové ulici u Čechyňské. V části Královo pole na Palackého třídě policisté došetřují srážku osobního auta s motorkářem. Na Brněnsku mezi Veverskou Býtýškou a Říčany u Nového dvoru částečně překáží osobní vozidlo po nehodě. A silnější provoz zůstává na dálnici D1 v obou směrech u exitu 196. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stán Jakub Tilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pohodové úterý s Peťanem Holíkem na všechny rozpálené frekvence našeho rádia. Buďte svěží, pijte nejen vodu. A kde se dává ta úžasná malinová zonka, to si řekneme v této hodině.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Noční Moravu.
1: Krokodiláci, krásné tropické odpoledne všem s naším rádiem. Máme tady dneska nádherný Heizung. Ještě, že máme s krokodýlem s možnosti osvěžit vás fantastickou, úžasnou malinovou limonádou Zon. 103 zonky malina, jedinečná limonáda s lahodnou příchutí, s přídavkem ovocné šťávy, mimochodem dneska už rozdány. Jirko, kde jsme to dneska osvěžovali?
2: Dneska na Moraváku osvěžuje krokodýl.
3: Pěkný den. Ahoj, my jsme veřejná zeleň a zalíváme květiny.
2: No a dostali jste osvěžení.
3: To je super, děkujeme.
2: To se hodí v těchto tropech.
3: Ano.
2: A máme tady posluchačku, která je na Moraváku, ale poslouchá i v Itálii. Pěkný den.
4: No, dobrý den, krásný den. Jsem zde na měsíc, rodila Brňačka. Pozdravuji vás z Benátska. Buongiorno, come state tutti quanti?
2: Děkujeme.
1: Z Benátska, no jo, jo, jestli to nebude Danča, takže krokodýláci. Buongiorno, buongiorno. Zítra vyhlížejte dopoledne Jirku, hlídku, 103 zón malina na Staré osadě v Brně. A nechte si čvachtat.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Ať jste stále svěží, 18 hodin 24,5 minuty, za chvíli kabáti na sever.
0: Rádio Krokodýl, Petr Holík. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehení.

0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
2: Cestovní kancelář Ema Kozí 10 Brno. www.emma.cz.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: Začal srpen, krokodýláci, je to den teplotních rekordů. Neskutečné, historicky poprvé na Moravě v historii měření teplota přes 40 stupňů Celsia. V podstatě už včera padl rekord ve Strážnici 39,9 stupně a dneska už před druhou hodinou tam změřili teplotu ještě o 4 desetiny vyšší, takže Strážnice hlásila 40,3 stupně Celsia. A ještě toto může být vlastně překonáno, ke 40 to dneska stoupalo i v Čechách, takže uvidíme, dneska bude asi hodně výživný rekordní den. Mimochodem, vysoké teploty budou i zítra ve středu, to se v Čechách už začne mírně ochlazovat, čtvrtek ochlazení dorazí taky na Moravu, do Slezska, ale teploty budou stále asi 35, pod 30 by se to mělo poprvé objevit až v pátek, krokodýláci, potom o víkendu. Platí stále výstraha před extrémní zátěží teplem, zhoršují to velmi vysoké noční teploty, kdy to neklesá pod 20, tak prosím vás, buďte opatrní, nepřetěžujte se fyzicky, hodně pijte, buďte svěží a mějte krokodýla.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
6: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
7: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.

0: Luis Capaldi, Crocodile, Someone You Love, a je 19. pryč krokodiláci, takže před náma písničky na přání.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A jako první budou z Košic Peter Beach Project. Dáme si Hey Now a co bude dál, tak to je dost na vás, krokodiláci.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Tak už se to konečně ochlazuje. Pravda, v Praze proběhla taková lehká bouřka, ale moc toho nespadlo, jenom pár kapek, nicméně už je to předzvěst studené fronty, která od zítra začne z Čech proudit sem k nám. Nicméně teploty i ve čtvrtek budou pořád ještě na 35, až od pátku to bude pod 30 stupni Celsia. Aktuálně Brno 35 až 38, Šepkovice 35, podobně jako Žďár, zítra středa slunečná 39, Morava 35, Vysočina. A tady jsou hlavní události dnešního dne.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: V pěti obcích na Brněnsku došla pitná voda. Domašov, Rudky, Říček, Javůrka a Litostrov mají teď vodu odebírat z přistavených kontejnerů, které zajistí brněnské vodárny a kanalizace. Zásoby z kontejnerů je nutné převařit. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dosáhla podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes ve 13.40 hodnoty 40,3 stupně Celsia. Jde o první zaznamenaný den na Moravě s teplotou nad 40 stupňů. Ve Strážnici se teplota měří od roku 1908. Oblastní Charita Blansko zahájila tradiční sbírku školních pomůcek pro děti z rodin, které si jejich pořízení jen obtížně mohou dovolit. Ode dneška do pátku 14. srpna mohou lidé darovat nové školní potřeby v Boskovicích nebo v Blansku.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

0: Rádia Krokodýl.
1: Krásný večer, krokodýláci, speciálně za volanty zdravíme společně s Jakubem.
2: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Dopravní nehoda částečně překáží provozu na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy na 183. kilometru. Postojte si v koloně od kývalky pár minut. V Brně se pak bouralo na Korejské ulici u Žamovřeské, trochu to tam zpomaluje. A na Brněnsku mezi Veverskou Býtýškou a Říčany u Nového Dvoru policisté došetřují nehodu osobního auta. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stám se jako Tylšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dnešní večer všem s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi, Hodonínu a i ke Zlínu a k Otrokovicím. Zdraví Peťan. Mimochodem do Otrokovic speciální zdravice pro Radima Švehlíka. Zdravíme taky do Svitav Petra Pelíška a jeho ženu Ivušku a pozor do Velkých Pavlovic Naďu se Slávkem. To proto, že jsme byli na upgradeu 7.0 a myslím, že k tomu taky tady máme nějaké přání připravené. Takže pro Pepu Suchomela rovněž všechno nej, protože to dneska slavíš, tak si to Pepou užívej.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Krásný večer všem s Krokodýlem, písničky na přání, čas 19.08, tady je Peťan Holík, dneska Jirka byl v terénu kvůli osvěžování, já doufám, že vy jste stále svěží a jdeme to rovnou rozjet, krokodýláci, doufám, že posloucháte všichni, jak vy, co jste doma, vy, co jste v práci. Kdo dneska začíná? Halo, dobrý večer.
1: Ahoj Peťulko, Peťan Žďár.
0: Vysočina, ahoj Peťulko. Taky ahoj. Se rekordní teplotou dneska, člověče, no. Že? Ty brdě.
1: Hotovo.
0: Hotovo. 37 a něco jste tam měli, že dneska?
1: Měli, no.
0: Neobvyklá teplota na Vysočinu.
1: No, to teda určitě.
0: Teda. Co se tam s tím dá dělat, prosím tě?
1: No, to nevím. Chladit se, ve strše.
0: Zalézt do sklepa 2 metry pod zem. To by bylo možná řešení. Tak, anebo do kostela, protože v kostele, kde mají ty metrové stěny, tak tam je to taky daleko lepší. Tak.
1: No, to jo, no.
0: Ale vy máte kostel daleko, vy máte blízko rybník, což je ale dobrý, ne? No.
1: No, taky teplej.
0: Taky teplej. Jak je voda tepla v tom rybníce, když je takový počasí?
1: No, já jsem to tuhle měřila 29 stupňů.
0: 29 v tom rybníce, ty brďo, to no. Je termální rybník, hezky,
1: no,
0: dobře.
1: No.
0: Tak Péťo, prosím tě, co si dáme zahrát, pro koho to bude, řekni.
1: A dneska si dáme Thunder, jo.
0: Thunder, ano.
1: Aspoň tu bložku v té písničce.
0: Dobře, Imagine Dragons Thunder, to se bude líbit i Vodvárkové Reiterman Janičce, takže pozdravíme na Botanku do Kašara, protože ona tam teďka poslouchá, má tam synáčka, Kubíčka, takže Janičko, ať ti to udělá radost, Imagine Dragons, tvá nejmilovanější skupina. A pošleme to ještě komu, Peti?
1: No, Mírovi do práce, tobě, Jirkovi Vínerovi, obou dvou Milanům, Alex, Kometě a všichni to poslouchají.
0: Ano, správně, ano, všem pracantům, Janičce, Alex, máváme, zdravíme, mějte se moc krásně s naším rádiem a děkujeme, že u toho ladíte největší hity a bouřkový Thunder Imagine Dragons. Peti, papa, ahoj.
1: Jo, ahoj.

0: Já myslím, že dneska se to povedlo až krokodýláci. Kouzlo Vana stovky.
1: Rádio Krokodýl a hity napsány.
0: Dneska se povedlo udělat v podstatě teplotní rekord poprvé v životě v historii měření teplot. Máme na Jižní Moravě teplotu přes 40 stupňů Celsia. Strážnice před 14. 40,3 stupně Celsia. Strašný. Doufám, že z toho neumdléváte. Jdeme na telefon, protože se vám daří se dovolávat. Kdo je tam? Halo, Petr, dobrý večer.
2: Dobrý večer, Viktorka.
0: Viktorko, co bys ráda a pro koho? Říkej.
2: No, já bych chtěla pro moji tetu, babičku a mámu a pro moje rybičky v jezírku, za kterým na teďka jedeme.
0: A co bys si chtěla zahrát, Viktorko, pro ty všechny?
2: Chtěla bych zahrát Apocl.
0: Teď jedete kam, prosím tě, to je Brno, nebo je to mimo Brno, kde to je?
2: Je to v Brně a jsme na Panské Líše na zahradě.
0: Takže zdravíme na Panskou Líchu, posíláme Justina a Paté, doufáme, že budete mamka, teta, babička, ty, rybičky, všichni, celá rodina úplně svěží, jo?
2: Jo, děkujeme.
0: Ano, prosím, papa, ahoj.
2: Ahoj.

0: Nejen k panské líše, Bruno Mars a Rosie a Pate a Pate, taky tam všem těm holkám, co jsou včetně maminky s tebou, s tetou babičkou. Mějte se tam moc krásně, stále hrajeme na přání a voláte si studio Krokodýla 603 103 103. Dobrý večer všem s Krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda z Třebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
3: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
4: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
6: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Písničky na přání Krokodýl, teďka máte někteří po cvičení. Nádherná práce, krokodýláci. Někteří máte po práci, konečně pambu zaplať. A někdo se konečně i dovolává. Halo, tady je Petr, dobrý večer. Zdar, tropičtí čermáci, Slavkováci, nazdar, děcka. Ježiš, jak se cítíte? 39,5 stupně u vás dneska bylo.
7: Hnus.
0: Co dělat pro to, aby to nebyl hnus, Vildo? Řekni nějaké rychlé doporučení.
7: Hlavně dodržovat pitný režim.
0: Ano, takže 10 až 12, ani omylem, ani omylem. Čajíčky, vodičky a pěkně vychlazené.
8: Mrzlina.
0: A vychlazené z ledničky. Jo, máš recht. Tak, jaká je tvá nejoblíbenější Jaruško zmrzka, řekni?
8: Kornouty. Ale čokoládový.
0: Včera jsem měl nanukáč čokoládový večer, jsem taky neodolal, jak jsem nakupoval. Takže prosím tě, schvaluju, co si dáme zahrát a pro koho to bude, děcka?
8: My bychom chtěli dneska znechat zahrát
7: Budbuty Tata. Bude to pro nás, bude to pro tebe do studia.
0: Děkuju.
7: Bude to hlavně pro Microsoft Zdeňka do Šepkovic, protože on je takovej okurkář. On vždycky za chládku večer sbírá ty okurky tam.
0: Je to pravda.
7: Na té zahrádce, tak hlavně jemu. Dále pak pro Alex Dohodunina samozřejmě.
0: Ano.
7: Pro oba dva Milany.
8: Pro Pavla Janštu, pro Janču do Řečkovic.
7: No a pro všechny ostatní krokodýláky.
0: Moc děkuji za všecky. Alex je dneska v práci, tak a ti to tam krásně utíká. A Zdeněk mimochodem se mi svěřoval, že dneska mu tady vůbec nebylo dobře, jako těžko, jo, z toho jaké hrozný horko, že už nevěděl, kam se v tom baráku, sklepě, na zahradě má schovat, takže Zdeněčku, buď svěží a snad se dneska ještě taky spolu slyšíme. Děcka, děkujeme, do Slavkova máváme a opatrujte se, zdar jak svíňa.
7: Zdar jak svíňa.

0: Ta-ta-ta-ra-ta-ta, mimochodem to bude určitě i nahoru pro Milana, pro taťku od našeho úžasného Milana z Bastru, od dvojky, od výtaháře, s tím, že tě zdravíme a krásný večer do Bastru, Mildo, taky tobě přejeme.
1: Rádio Krokodýl a hity napsány.
0: 4. srpen, máme tady nějaký oslavence na dnešek, máme i na zítřek a pozor, chodí sem zprávy, kde se to asi potkává u jednoho a stejného nebo stejných oslavenců. Nejprve dám SMSku, kterou napsal Paťa ze Žďáru a jestli to dobře chápu, tak já se znám se strejdou s Radkem a Paťa zítra má narozeniny, ale on to dneska neřeší, on řeší to, že má bráchu, který má svátek. Zdarec Rádio Krokodýl, chtěl bych nechat zahrát písničku a zároveň popřát k dnešnímu svátku všem Dominikům, hlavně mému bráškovi. Takže, brácho, všechno nejlepší, užij si svůj sváteční den, děkuji váš posluchač Patrik ze Žďáru nad Sázavou. Patričku, seš úžasný, zvláště když máš zítra narozky a k těm narozkám už ti tady přeje strejda, protože je na telefonu a má pro vás vybranou super muziku. Rádio, pěkný večer, ahoj, tak povídej, gratuluj.
2: Ahoj krokodýle, ahoj Peťo, tady je Radek ze Žďáru. Prosím pěkně, chtěl bych nechat zahrát písničku pro své synovce. Jeden má dneska svátek, Dominik, Domča, a další má zítra narozeniny, Paťa, Patrik. Zahraj jim, prosím, písničku Sweet Caroline od Neila Diamonda a Two Friends. Děkuju moc.
0: Je to tady, kluci, všechno nejvíc.

Ožďáru, Sweet Caroline, Dominikovi a všem Dominikům k svátku a taky Paťovi k zítřejším narozkám, bo traje Radka od Strejdy. A krásný večer všem s Krokodýlem a speciálně tam směrem k Uherskému Brodu, kde máme super narozeného borce dnešního oslavence a tomu popřát mohu. A je to Pepa Suchomela, protože má za sebou Upgrade 7.0. Mimochodem teďka mají s Haníčkou po fantastickém cvičení u dcerky Markétky. Doufám, že jste si to zodpovědně odcvičili a teď pro tebe mimochodem Pepino speciální gratulace od Spurných, od Ivušky s Pavlem. Milý Pepo, kometu v srdci a zbrojovku v krvi máš. A mistrovice taky, tam fandíš, jak jen znáš. Když hrají tvoji kluci, svět klidně počká rád, věrnost tvým barvám, to je prostě řád. Na greenu si pán, v ruce pevně svíráš hůl, když napřáhneš se kráně, každý jen zadrží dech a půl. A když jamka nepadne hned, ty zůstáváš v klidu dál, protože víš, že golf je jen hra a ty si v ní král. Život si užíváš, jak se má, plnými doušky, víno, smích a pohoda, žádné malé kousky, tak hlavně zdraví Pepo a chuť žít dál ten svůj sen, ať sedmdesátka je jen začátek toho nejlepšího, co teprve vyjde ven. Gratuluji a vše nejlepší přeji z celého srdce Iva a Pavel Spurní.

0: napsání.
1: Hity na přání, co smutky zahání a jsou dneska k narozeninám, k potěšení, hlavně k tomu upgradeu 7.0, písnička s přáním od Ivy a Pavla, od Spurných pro milýho Pepu Suchomela. Mimochodem musíme pozdravit i za Radima Švehlíka z Otrokovic, za Peťu Pelíška ze Svitav, za Velké Pavlovice, kam zdravíme Naděnku se Slávkem Velice. No a Pepa byl prý na nějakým cvičení, říkám, co jste cvičili, doufám, že to nebylo nic prostýho, jo, nějakou tantru, tak prý ne, pilates, a to samozřejmě musíme doporučit, protože to cvičíme s Markétkou a to stojí za to, takže krásný večer všem, zvláště pokud dneska máte narozeninový den jako Juška Suchomela. Pepo, krásný narozeninový večer a pohodu za Aničkou. Jdeme opět na telefon, někdo se dovolává, 600 303 103. Halo, kdo tam, dobrý večer?
2: Halo.
1: Je to rozpálené andělské křídlo? Halo. Je to rozpálené andělské křídlo. Dobrý večer, do Mezříče, Pavle. Ahoj, ahoj.
2: Jsme se dlouho neslyšeli.
1: Ano, je to pár dnů, co jsme se slyšeli naposled. Pavle, jak se máte s anděli v Mezříči? Řekni.
2: Ahoj, mám vedra jako u vás. Samozřejmě akorát, že jsme dvojice menší než Brno.
1: Ano, a u nás ta vedra byla větší, protože jsme prostě...
2: Dobře, já mám vás všichni hrozně rádi.
1: Nápodobně. Co si teda od vás, toho vašeho severu vůči našemu jihu, popřejeme?
2: Musím tě zahrát samozřejmě, kteří vás mají všichni hrozně rádi, je to Lapko, Brno, Velký Mezříčí.
1: Ano.
2: A samozřejmě Bartel se do Sozomína. A kdybych jí mohl zahrát tu krásnou písničku, zatancuj se mnou pro všechny, aby se zpamatovali z toho všeho tepla. Děkuju paní Výškovi samozřejmě a paní Bankšten za to, že mě dovezli senka nahoru. Díky moc.
1: Dneska začalo bouřit, Pavle, v Praze. Zítra by to mohlo přijít pomaličku jistě k nám. Od pátku už bude teplota pod 30 stupňů, takže zdravíme všechny, i vnoučata, pravnoučata, Filipa, Míšu, Rantířov a krásný večer do Mezříče. Ahoj!
2: Ahoj, čau, si hodně.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou dievča po ležiačky.

0: Do Rantířova, vnoučatům a Dominikovi hlavně k svátku všechno nejlepší přeje taky děda praděda Pavlík.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Dominičku, doufám, že máš krásný večer, že ti udělal i Adam Ďurica ohromnou radost a pořádně si to v tom Rantířově roztancoval s bráchama i s Eliškou, s tátou a s mámou. Jdeme teď na telefon a mimochodem mám tady speciální objednávku, písničku Sílu starých vín pro manžela Martina, dědu Martina. Chce zahrát Maruška, takže Maruško, už je to v pořadí, je to připravený, ale předtím ještě musí být telefonista a ten náš věrnej, dneska trošku rozpařený rytíř. Halo, dobrý večer.
2: Ze Sahary, skoro ze Sahary.
0: Saharo u Třebíče, dobrý večer. Šepkovičáci, Zdeničku, rytíři. Čau, čau, jak se máš a jak se cítíš v tom rekordně horkém tropickém dni dneska?
2: To ještě valí se po mně nějaký moribundus, ale nejsou asi v těch vedrech sám.
0: A sakra, moribundus ti nepřeju, takže prosím tě, ať je ti lépe, ať ti není těžko. Jako měl jsi pocit, že omdleváš, nebo jak se cítil?
2: Ne, no ale takový malátnej nechuť ke všemu.
0: Ale hodně piješ, ne? Hodně piješ.
2: Jo.
0: Ne tu slivovicu ze Strachotina samozřejmě, nebo vodinu, co máš, že jo?
2: Ne, to ne.
0: Ze sklepa 55, ale hodně vody, ne?
2: No, nebo se máš... těším na burčák.
0: Nebude to asi dlouho trvat, bude burčáček, brzo, no, taky se těším. No. Jinak nějaký ty zinky, hořčíky a podobné věci, to ty přece taky musíš dávat, ne?
2: Jo.
0: No, skvělý. Takže Zdeněčku, prosím tě, koho pozdravíme, když už tě tady zdravila spousta jedinců, včetně Slavkováků, takže pro koho to bude?
2: Písničku pošleme na sever, Arance do Karlovy.
0: Ano, dobře.
2: Těhulce Karolínce taky trpí tady v těch vedrech, tak to dáme Monice, Věrce, Hance do Vícenic, Slavkovákům vysmátým pochopitelně. No a Kačence a tady drobců z Klova Útěchova, takže zavlažený večer a zdar jak Týňa přijezdenek.
0: Zavlažování krásné všem s Krokodýlem a Šepkovičákům, zvláště Zdeněčku, díky, ahoj.
2: Díky, Petane, čau.

0: ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Je dobré vyhrávat. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 8. večerní z Krokodýla další hity Rihanna, Only Girl. Budou Police. Dáme si taky Čenasky ráno. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 8. večerní.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě tropický den. Teploty budou až kolem 37 stupňů Celsia. Víme, jak bude, jsme Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: V 5 obcích na Brněnsku došla pitná voda. Domašov, Rudky, Říček, Javůrka a Litostrov mají teď vodu odebírat z přistavených kontejnerů, které zajistí brněnské vodárny a kanalizace. Zásoby z kontejnerů je nutné převařit. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dosáhla podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes ve 13.40 hodnoty 40,3 stupně Celsia. Jde o první zaznamenaný den na Moravě s teplotou nad 40 stupňů. Ve Strážnici se teplota měří od roku 1908. Oblastní Charita Blansko zahájila tradiční sbírku školních pomůcek pro děti z rodin, které si jejich pořízení jen obtížně mohou dovolit. Ode dneška do pátku 14. srpna mohou lidé darovat nové školní potřeby v Boskovicích nebo v Blansku.
0: Přehled dnešních událostí.

Jste s Krokodýlem, přejeme pěkný podvečer. Za okamžik se spojíme taky s městskou policií Brno a zjistíme, jaký týden byl z jejich pohledu tady ve městě. Mezitím polis. Pěkný večer.

0: 32 let. Stále s vámi.
1: Je to tak, krokodiláci, tak zítra máme 1. srpna a Rádio Krokodýl osloví i ve vysílání. 32 let budeme vám nadělovat dárky a budeme vzpomínat právě na rok 1994. Jsme s vámi už 32 let.
0: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

roku díl, doufám, že se vám dobře poslouchá. Já jsem Jirka, za okamžik Meghan Trainor nebo Bloodhound Gang. No a potom se podíváme také do ulic Brna, jak vás osvěžujeme.

0: Na kroku dílo jednička hitparády Taylor Swift, no a teď už ty největší megahity všech dob. Na celém Brno, celou Jižní Moravu i Vysočinu. Já jsem Jirka, přeju vám parádní večer.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Z Krokodýla i po deváté večerní letní hity Krokodýla. Dorazí houslová virtuózka Vanessa May Destiny. Českých hitů kabáti. Už je to nejmín 200 let. Jsme Krokodýla, přejeme pěkný večer.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: V pěti obcích na Brněnsku došla pitná voda. Domašov, Rudky, Říček, Javůrka a Litostrov mají teď vodu odebírat z přistavených kontejnerů, které zajistí brněnské vodárny a kanalizace. Zásoby z kontejnerů je nutné převařit. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dosáhla podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes ve 13.40 hodnoty 40,3 stupně Celsia. Jde o první zaznamenaný den na Moravě s teplotou nad 40 stupňů. Ve Strážnici se teplota měří od roku 1908. Oblastní Charita Blansko zahájila tradiční sbírku školních pomůcek pro děti z rodin, které si jejich pořízení jen obtížně mohou dovolit. Ode dneška do pátku 14. srpna mohou lidé darovat nové školní potřeby v Boskovicích nebo v Blansku.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy

0: Jirka s vámi, přejeme parádní podvečer, no a teď je taky už kolega Jarek Hemala, hity do pelíčku.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

štěstí. Při úterku na krokodýlu si užíváme hit za hitem. Jarek vám přeje krásný poslech. Tak co, zvládli jste všechno, jak se patří? Doufám, že ano. A teď si budete pěkně samozřejmě užívat hit za hitem. Nádhernou čtvrtou srpnovou noc.

0: opustila.
1: Dneska Dominika. Dominika slaví svůj svátek. Domčo, všechno krásné od nás krokodýla, dámy a pánové, posíláme další hit. Ať máte krásnou sváteční noc.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě tropický den. Teploty budou až kolem 37 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Jsme Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Provoz na hlavní spojnici mezi Brnem a Svitavami omezuje nová uzavírka. Dělníci opravují silnici číslo 43 mezi Sebranicemi a odbočkou k průmyslové zóně. Dopravu tam budou do soboty řídit semafory. Stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku začala včera pyrotechnickým průzkumem. Podle odborníků je velmi pravděpodobné, že v trase budoucí silnice bude nevybuchlá munice z druhé světové války. Po dokončení průzkumu bude možné navázat skrývkou ornice, archeologickým průzkumem a zemními pracemi. Havarijní stav si vyžádal úplnou uzavírku mostku přes Bobrůvku v Novém Městě na Moravě. Oprava potrvá několik měsíců. Dokončení je plánováno do konce října.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
3: Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

Pohodovou úterní noc přejeme vám všem z Krokodýla, vás zdraví Jarek a teď budeme zdravit také vás, co nás ladíte a posloucháte, a to ve Svitavách na naší frekvenci 96,3 FM. Tak pěknou noc a stále si vychutnávejte i tam, hit za hitem.

Na Krokodýlu jsou pro vás připravené další hity. Jarek Hemala vám přeje krásný poslech. Nezapomeňte, že Krokodýl je rádio, které pomáhá. A pomáháme i vám, co píšete na pomoc@krokodil.cz. Víte o někom, kdo by naši společnou pomoc potřeboval? Neváhejte a napište pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě tropický den. Teploty budou až kolem 37 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Jsme Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: V pěti obcích na Brněnsku došla pitná voda. Domašov, Rudky, Říček, Javůrka a Litostrov mají teď vodu odebírat z přistavených kontejnerů, které zajistí brněnské vodárny a kanalizace. Zásoby z kontejnerů je nutné převařit. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dosáhla podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes ve 13.40 hodnoty 40,3 stupně Celsia. Jde o první zaznamenaný den na Moravě s teplotou nad 40 stupňů. Ve Strážnici se teplota měří od roku 1908. Oblastní Charita Blansko zahájila tradiční sbírku školních pomůcek pro děti z rodin, které si jejich pořízení jen obtížně mohou dovolit. Ode dneška do pátku 14. srpna mohou lidé darovat nové školní potřeby v Boskovicích nebo v Blansku.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

Pranostika dnešního dne praví parno na Dominika zvětšuje tuhou zimu. Tak, doufám, že nám napadne spousty sněhu a budeme si to užívat. Teď si užívejme léto, pohodu, dobrou náladu a z krokodýla hit za hitem.

půlnoce nám blíží, v úterním Pelíčku je s vámi Jarek, tak co, pohoda, dobrá nálada, všechno zvládáte i v tom pracovním procesu. No, do všech zdravotnických zařízeních, nejenom tady v Brně, ale na jihu Moravy i na Vysočině zdravíme a ať si, jak se patří, vychutnáte ten další hit.

Dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Vrací se sisly zpět do přírody a i to probereme teď ve vysílání Krokodýla. Ano, brněnští chovatelé ze zoologické zahrady vypustili zpět do přírody část odchovaných sislů. Ti patří ve volné přírodě k ohroženým druhům. Záchranný program zahájila zoo už před více než 10 lety, no a teď opět další byli vypuštění hlodavci. Tak, ať se jim daří, no a teď vám ať se daří a příjemně si užíváte Hejty Krokodýla.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,

se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Nedávno při cestě Brna směrem, když jsem šel kolem Nových sadů, tak jsem si všiml zvláštních věcí a říkal jsem si, jejde, co to tak je, vypadá to zvláštně, co by to mohlo být. A ejhle, a najednou víme, a už se o tom mluví, pod budoucím bytovým domem v ulici Nové sady se skrývala zapomenutá část historie Brna. Archeologové tam našli základy průmyslových budov z 18. století i dvě železniční točny, které kdysi pomáhaly s provozem jednoho z nejmodernějších překladů. Tak, už víme, co tam bylo. Teď tam bude krásný dům. Doufám, že se jim bude příjemně bydlet. Vám ať se příjemně poslouchá. Hit za hitem na Krokodýlu.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.